0: aby přelstil, oklamal, ublížil nepříteli, je Česká televize podobně naočkována? Jsme my obyčejní lidé nepřátelé a přeji Vlkovi všechno dobré. Lenka ze Vsetína.
1: Děkuju, paní Lenko, za přání. A ano, náš prezident, bohužel prezident, má přesně ten výcvik, jak jste ho popsala. No a Česká televize zřejmě absolvovala to též. Jo. Nevím teda, jak to dokázali, protože ten kurz byl Tajdův mok, takzvaně. A dostat tam několik tisíc lidí z České televize, to asi nešlo, ale hold, povedlo se. No.
0: Tak jenom možná zeptám se, Vlku, viděl jsi ten průzkum teďko CVVM, jenom k tomu ohledně důvěryhodnosti různých institucí?
1: Ale viděl, to je, to ukazuje sílu mainstreamu tohle z toho. Čím, já bych se těch lidí zeptal, co konkrétního udělal současný prezident, že mu důvěřují. Co konkrétního? Ne, že nás dobře reprezentuje. To už jsme rozebírali. To je obecná floskule. Ale co, ať jmenujou jeden jediný čin, kterým je prezident republiky přesvědčil o tom, že si zaslouží ze všech institucí největší důvěru. A rád bych si přečetl odpovědi. Dokud nebudu mít tohle, tak je to blábol, který je založený na tom, že prezident je adorovaný, ať udělá cokoliv, tak vždycky je to dobře. Paní prezidentová, ať se objeví, kde se objeví, tak je úžasně elegantní, krásná, ducha plná, lidská, já nevím jaká. To je prostě mediální výtvor tohle, nic jiného. A ono to funguje, ono to zabírá.
0: Tak já jenom pro ty, kteří nevědí, tak vyšel průzkum CVM, který říká v zásadě, že podpora Petra Pavla je nejvyšší od zvolení. A druhý paradox, který tam z toho vyšel, je, že vláda Andreje Babiše je ještě méně populární než vláda Petra Fialy na konci.
1: No, to je zajímavý. Ať mi teda někdo vysvětlí, že vláda Petra Fialy na konci byla populárnější než vláda Andreje Babiše. Ale když se podíváme na volební preference, tak Andrej Babiš nevede oparník, ten vede letadlovou loď, jo, před těma ostatníma všema. A jak to, že si drží takhle vysokou popularitu, když jeho vláda je tak nemožná? Tohle ať mi někdo vysvětlí, ať mi to vysvětlí výzkumníci z TVVM.
0: Dobrá, no a poslední věc, kterou ještě teda řeknu k tomu, to jsem na to, nevím, jestli to narazil, ale počítám, že jo. Víte, četl jsi dneska rozhovor s prezidentovým poradcem Tomášem Lebedou?
1: Četl jsem jenom headline a ten mi bohatě stačil. A Tomáš Lebeda, my jsme se jako znali na dálku virtuálně z diskuzí nad blogy aktuálně, když dávno, to už je teda opravdu dávno. A docela jsme si notovali tenkrát jeden druhýmu. Já jsem velmi vítal, že se stal poradcem prezidenta Pavla a nikoliv poradcem obyčejným, ale on je šéfem vnitropolitického odboru, jestli se dobře pamatuju. A Tomáš Lebeda je pro mě obrovským zklamáním, protože ten headline zněl, že pokud Pavel nepoletí na summit NATO do Ankary, takže mu poradí, aby podal kompetenční žalobu. No, to ukazuje jenom na to, že se z kdysi nezávislého a velmi, velmi dobře fungujícího mozku prostě aparáčík nejhoršího druhu a že si hrad je jistý tím, jak rozhodne ústavní soud. A já si myslím, že jako ústava říká, že prezident republiky reprezentuje Českou republiku v zahraničí. To je jedna uzance. A stejná ústava říká, že za zahraniční politiku České republiky nese odpovědnost vláda. Čili na jedné straně máme pojem reprezentace, Na druhé straně máme termín odpovědnost. Mě odpovědnost vždycky přebíjí reprezentaci. Jo? Reprezentace je formální záležitost, ale odpovědnost je prostě odpovědnost. No a Tomáš Lebeda se zřejmě jistý tím, že mají ústavní soud v Brně ochočenej tak, že ten dá přednost reprezentaci před odpovědnost. Jestli to je pravda, tak je to naprostá tragédie českého státu.
0: Tak jo, tak to byla jen taková rychlá odbočka a pojďme tedy k dalšímu mailu. Ten bude trochu poněkud delší, tak možná ho přečtu na několik částí, ale jeho autorem je, jak se podepsal, stálý posluchač Perturabo a byl by hrozně rád, abych ho přečetl ještě za přítomnosti Vlka, takže budu číst, ale začíná následovně. Dobrý večer, měl bych otázku na Romana, proč drtivou většinu politiků enormně trápí to, že Slováci něco vlastní, ale už ať už je to nehnutelný nebo nehnutelnosti jsou nemovitosti, movitý a nemovitý majetek. Před rokem okolo toho procházel Kamenický a přednedávnem vyšel článek s názvem NBS našla lék na drahé nemovitosti, pomoc při zlacňování domů a bytů má vyšší daň, v kterém se píše, že to má pomoci ke snížení cen nemovitostí, dostupnosti bydlení a že se to nedotkne vyššího nájmu a podobné pohádky. Krom jiného tam bylo i to, co cituji, starší vlastníci, kteří žijí ve velkých domech anebo bytech s nevyužitými místnostmi, by měli silnější důvod se zamyslet nad tím, jestli takovou nemovitost skutečně potřebují. Častěji by se tak mohli rozhodnout pro menší bývání, co by uvolnilo větší nemovitosti pro mladší rodiny. To už mi skutečně přijde jako úvaha od bytových spekulantů, podvodníků, jak se dostat k lukrativním nemovitostem, po starých lidech a staré lidi vyhodit pod most pod kartonovou krabici. To skutečně nikomu nevadí, že zahraniční lidé tu vlastní XY nemovitostí, častokrát lidé z Izraele tu mají až 10 bytů, v kterých nikdo nebydlí, ale NBS se jde zaměřit na staré lidi, popřípadně paušálně na všechny. To skutečně je politikům v oku daň z nemovitosti s megatupým argumentem, že přece se je přece je nejmenší v celé Evropské unii. To skutečně a ten krutý fakt, že máme nejmenší platové ohodnocení a koupyschopnost celé Evropě nikoho nezajímá. Tady bych teda skončil, protože pak to má ještě to pokračování a poprosím vás tady oba dva o komentář, teda Romane, speciálně tebe, protože se to týká Slovenska.
2: Ale to možná i pro ono. Já jen krátko bych nechal priestor Vlkovi. Myslím, že aj Česi a Slováci mají podstatně nižší majetkové dane jako v západné Evropě. A je to preto, lebo je nějaký vývoj. My si velmi dobře uvedomujeme, že radikálne zvýšiť majetkové dane a robiť nejaké cenové mapy je veľký problém, pretože v 50., 60., 70. rokoch ľudia strednej triedy si v meste mohli postaviť aj v širšom centre alebo centrom dom a dneska majú 80 rokov, majú oveľa nižšie príjmy a dať im, ja neviem, ako tam, že návrh 1% z hodnoty dome a majetkovú daň je absolútne likvidačné, takže nikto do toho nepôjde, lebo to sa jednoducho nedá. My nemáme ako niekde na západe, že boli nejaké vilové štvrti alebo nejaká smetánka alebo Beverly Hills, kde boli vždycky tí najbohatší a potom niekde na okrajoch štvrti boli na predmestí tých údobných a podobné. Jednoducho, toto tu nie je podľa mňa aplikovateľné, alebo ak je, tak by to vyvolalo obrovský prúser a problém. Čo je možno na zváženie bolo práve, čo tam ďalej sa hovorí, tí špekulanti s bytmi, ktorí kupujú tzv. Investičné byty, ktoré ešte by som to zniesol, keby aspoň prenajímali, čím by bola ponuka bytov široká a nepriamo by sa tým, alebo aj nejak znižovala cena nájmov, keby bolo na trhu veľa bytov, ale pokiaľ niekto 10 rokov drží investičný byt a potom so ziskom predá, tak je to problém. Tuším, v Prahe Piráti prišli s tým, že byty, kde nie je nulový odber, tak chceli osobitným spôsobom zdaňovať. Toto je vec, ktorú môžem hovoriť, ja poznám a čítam rôzne veci, že rôzne developeri, že im zavolajú, vieš čo, mám teraz nepoužité prostriedky voľné, kúpim si 10 bytov a podobne. Toto mám, s týmto mám problém a s tým treba niečo robiť, ale zdaňovať starých ľudí, ktorí majú náhodou v centrách mest nehnuteľnosti, ktoré dneska majú úplne inú cenu ako v čase, kedy to stavali, a kde dneska sú na dôchodku a niekedy patrili k strednej vrstve, tak to je podľa mňa, to by bolo absolútne kávo a zatiaľ nikto do toho nejde, ak naozaj to, čo tam ďalej píše, by chceli progresívci zaviesť daň 1% hodnoty toho domu alebo bytu, čo dneska môže byť 300-500 tisíc, čo je 5000 eur mesačne ročne, a to je 500 mesačne pre dôchodcu, to je nonsens, to je kolaps, toto podľa mňa žiaden človek, ktorý mal elementárnu mieru politickej príčetnosti, do toho nemôže ísť.
0: Tak pokud tvoje reakce k tomu?
1: No, tak ja souhlasím se vším, co říkal Roman, ale přidám k tomu pár poznámek. Ano, my tady v bývalém Československu máme skutečně nejnižší majetkové daně. A jestliže máme něco nejnižšího, tak se to určitě zvedne. Takže mám špatnou zprávu pro všechny posluchačky a posluchače. S majetkovými daněmi se určitě bude hýbat. A určitě půjdou nahoru. A podle mě to začne u takzvaných rekreačních nemovitostí a bude velký tlak na to, aby do toho spadly ty investiční byty a nevím, dejme tomu druhá, třetí nemovitost, čtvrtá nemovitost, že bude zatížená vyšší daní. Ale jak dalece to povede k uvolnění těchto nemovitostí, speciálně bytů, tam, kde jsou potřeba, a jak dalece by to vedlo k snížení jejich cen a snížení cen nájmu, já nevím, to se prostě bude muset zkusit ze vším všude a pak teprve uvidíme, co jak, ale určitě k navýšení majetkových daní to jde. To berte jako axiom, jenom otázka kdy. A to 1% je skutečně vražedný. Pro posluchače v České republice u nás v Plzni stojí průměrný byt takový velikosti 70 metrů, tak stojí okolo 5 milionů korun. Kdyby to bylo 1%, tak je to 50 tisíc. Dnešní daň za ten byt je tuším asi 4 tisíce. Takže by to bylo víc než 10x. Nebavme se o domech. Roman mluvil o domech, který si stavěl lidi v 60. 70. letech. Tam už by to bylo vůbec k nezaplacení. A i u těch bytů, paneláků, u sídlištních bytů, by to znamenalo nárůst 10x. Která rodina si tohle může dovolit? Já prostě z toho nevidím východisko, ale majetkovýma daněma se půjde nahoru.
0: Já tady dočtu mail posluchače. Dokonce progresivci chtějí jít ještě dál a dát daň na úroveň procenta z tržní ceny. Někde jsem zaslechl, že až 1%, takže pokud v Košicích stojí dvoupokojový byt 120 tisíc eur, tak by člověk měl ročně platit 1200 euro daň. Prakticky by tak, aby to dokázal, musel by si odkládat měsíčně každý 100 euro a taková suma by pro mnoho lidí byla likvidační. Dostáváme se tedy k realizaci Klause Švába, který řekl, že cílem je, aby lidé nic nevlastnili a byli spokojení, aby mohl vlastnit jenom 1% populace, to je správné. Fascinuje mě, jak se k této tematice vyjadřují lidé, co sami mají XY drahých nemovitostí, drahé auta a operují s výroky, že bohužel na Slovensku to tak funguje. Všichni chtějí něco vlastnit, hlavně že dotyční mám v garáži dvojici luxusních aut. Narážám tím hlavně na kandidáta na primátora Košic Lerince. Děkuji za odpověď, Intifo, byl bych velmi vděčný, když byste tento mail přečetl. Jinak pozdravuji Vlka a přeji mu pevné zdraví, stálý posluchač Per Turabo.
1: No, tak já myslím, že jsme řekli všechno.
0: Jenom ti přeje pevné zdraví.
1: Děkuji.
0: Tak. A poslední mail, teda, který stihneme, protože Vlku, ten ti píše také paní Zuzana, tak ještě stihneme toto přečíst. Dobrý večer, přeji všem. Pan Bohuš a doktor Linter byli jako hosté na Infovojně 2 týdny před tím tými zubereckými chodničky, v podstatě pozvat lidi na setkání a řekli tam, že přijde i ředitelka STVR a šílená Nótová reagovala tak, že ona chce také přijít, že chce zjistit, o čem se konspirátoři baví. Samozřejmě, že to byla provokace, no a provoka celá STVR je prošpikovaná progresivci, Hlucháňová je jakože z KDH, ale je to též progresivka, s pozdravem Zuzana.
1: Dobře, já to beru na vědomí. Děkuju, paní Zuzano.
0: Tak Roman, ty se asi vyjádříme, až se tady s Vlkem rozloučíme, protože často vypadá, že právě uplynul. Tak Vlku, děkujeme ti tady za účast, protože čas se skutečně...
1: Ne, není za co, bylo mi potěšením a jsem rád, že jsem to absolvoval celý a doufám, že to budu moc absolvovat celý i zítra. Takže Romane, děkuju, Intibo, děkuju, Borisku, připravil jsem tě těžkou chvilku, tak mi to odpust. A spočítej mi to soukromně. No a pro ty, kteří nehodlají zítra poslouchat hodinu vlka, tak uděláte dobře. Pokud vyrazíte někam ven, pokud vezmete toho svýho za ruku, nebo tu svou za ruku a vyrazíte s ním pod nějaký rozkvetlej strom, a abyste jeden druhýmu neusknuli, přeju vám, aby se vám to podařilo. Pěkný 1. máj. Dobrou noc.
0: To byl vážený posluchači Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa a jsme tedy velmi rádi, že tady s námi byl, tak děkujeme za účast a budeme se těšit opět za 2 týdny. Romane?
2: Takisto, jako děkujem za účast, bylo to velmi podnetné, čo sa týka české, ale aj slovenské časti a teda prajem veľa síl a aby sme ešte teda nejaký čas tu válčili a dokázali podstatne lepšie zorientovať našich poslucháčov v českej a slovenskej politike. Bolo mi cťou a potešením.
0: Tak, vážení posluchači, pokračuje tedy relace Trikolora, naším hostem zůstává Roman Michalko a já v tomto čase tradičně vlastně vám dávám v podstatě poslední výzvu k tomu, pokud se budete chtít ještě teď už tedy jenom Romana zeptat na cokoliv, tak můžete dál psát a můžete samozřejmě i volat na známá telefonní čísla 0483810101, případně na mailové a písemné otázky přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia anebo na e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže to je způsob, jak se do naší diskuze zapojit a myslím si, že ještě tak určitě půl hodinku dáme, protože máme samozřejmě o čem ještě mluvit a ještě maily tady máme k přečtení a určitě Roman na ně bude reagovat, takže v tomto ohledu je to asi poslední výzva, kterou stihneme. Tak Romane, jenom ještě, co se týká mailu paní Zuzany, tak velkou část jsme vyřídili, tak chceš ty něco k tomu? Toho novou setkání nebo podobně?
2: Bohu už jsem povedal to Boris. Bolo to sklamanie a ukazuje sa, že pani Flašíková má veľmi jasné svoje osobnostné limity, takže ak boli nejaké neočakávania, tak boli nereálne.
0: No, já přišel hned jeden mail, který je relativně jasný, asi tuším, jaká bude odpověď. Slovensko je na tom velmi špatně, současná koalice oklamala voliče, nesplnila nic, co slibovala, prodává zbraně ukrofašistům je zločin. Nebylo by vhodné, aby SNS povolila vládu, píše posluchač Igor.
2: Nebylo by to vhodné, protože predstava, že vláda, ktorá nie je dokonalá, bude vymenená Jarom Naďom a Hamranom a Čurilovcami a Boh vie kým, tak to naozaj nie. Strašne veľa ľudí koaličných na nás nadáva, ale ak by sme naozaj umožnili rok a pol nástup toho najhoršieho, čo v slovenskej politike je, tak toto by nám určite nikto neocenil. A tak treba mať reálne očakávania. Samozrejme, to je také kategorické, všetko je na nič, nič ste nesplnili a tak. My dáme svoj odpočet. Ja mám desiatky, aj na tejto schôdzi mám 12 zákonov. Všetky sú v prospech ľudí. Sú tam aj veci, ktoré nemajú nárok na štátny rozpočet, či už je zákaz deepfakeov, ktorý naozaj sa tu rozmohol a mohol by obrovským spôsobom problematizovať a zošpinaviť budúcu volebnú kampaň. Či je to jasné pravidla pre prieskumné agentúry, aby naozaj tu neboli, aby museli jasne presne zadefinovať svoju metodiku a mať archivované tie anketové otázky a zber tých toho materiálu pre prieskumy a tak ďalej. To sú veci, ktoré nestoja nič, ale zavádzajú nejaké veci. Plus, a nechcem teraz hovoriť, môžeme o tom pred koncom, že čo všetko sme urobili. Na každej schôdzi máme 10-12 zákonov v prospech ľudí, takže tých schôdzi bolo, ja neviem, 41, neviem, že 400 zákonov sme prijali, ale ako k stovke to určite bude a myslím si, že aj mnohé veci na rezortoch, ktoré máme ako nominanti, nerobíme to celkom zle. A áno, máme koaličných partnerov, akých máme. Osobitné hlas asi mnohým leží v žalúdku, ale tak to boli rozdané karty. No tak čo už. Povalením vlády by sme určite nič lepšie nezískali.
0: No, mám samozřejmě spoustu věcí, které bych se zeptal i k probíhajícímu jednání Národní rady, ale jenom si zmínil hlas, tak já jsem teda viděl nedělní relaci s panem Ferjenčákem, tak to jsem teda volil vlčit celkem, co se možná děje, jestli to chceš nějakým způsobem zkomentovat, protože...
2: Já to velmi krátko chcem povedat, že pan Ferjenčák je samozřejmě má osobnou vendetu z... šéfom strany, s Šutajem Eštokom. Môžem len to, čo som aj už sa k tomu vyjadroval, že striktne odmietam akékoľvek fyzické násilie, ale ako predstava, že špičky hlasu si najali nejakého vyšinutého človeka, aby ho fyzicky napadol, tak to je to s pravdepodobnosťou hraničiacu z istotou vylučujem takúto hlúpu školácku a neviem už, akú chybu by určite neurobili. To, že spoločnosť je polarizovaná a že možno ten útok mal politický motív v tom zmysle, že niekto ho tak silne nemusí, že to vedel riešiť takýmto spôsobom, sa nedá vylúčiť, ale teda nikto sa k tomu nehlási, ani nikto to nepodporuje. No a čo sa týka nejakého trestného stíhania a podobné, tak Ferenčák robil za seba morálny etalon, ukazuje sa, že možno až taký morálny nebol. Ale však v poriadku, nech sa to jednoducho vyšetrí. Každý v verejnom priestore pod obrovským drobnohradom, pokiaľ sú tam veci, ktoré sú dokázateľné a nezávislý súd to odsúdi, tak musí každý niesť následky. A ja neviem, akože predstava, že ako ja absolútne vylúčujem, že by útok bol pripravovaný v sekretariate politických strán alebo v úzkom vedení nejakých špičiek hlasu, to myslím si, že takúto hlúposť naozaj neurobili. No a je to výraz polarizácie. Pán Ferenčák, keď bol šéf výboru a keď bol jedným z lídrom hlasu, tak bol poslušný, až potom nejak dostal také vnuknutie, že má byť predseda parlamentu, keď už Migal sa stal ministrom. Tak toto celkom nevyšlo. No a teraz akože naozaj tie jeho reakcie sú také, že urazené a akože ten osobnú zášť alebo nejako ťažko možno tam nevidieť.
0: No, musím se zeptat na jednu věc, kterou kdyby jsme byli ještě, řekněme, v první stovce našich relací, tak si věřím, že by si tohle užil, ale měli jste v Národní radě takovou velice zajímavou konferenci, kde se objevili dva siroci, kteří k sobě tak nějak inklinují a už zjistili po určitém čase, že jaksi nemůžou chybět opět v politice. A ty dva se jmenují Jana Bytoci a Cigáníková a Richard Sulík, který si ohlásil návrat pravděpodobně tedy pod hlavičkou strany s Borisem Kolárem. Tak co myslíš, jaká je budoucnost?
2: Pravdu povedac nejistá. Jakože po tom, co všetko bylo známe o Borisovi Kolárovi, já naozaj nemám ilúzie, že by tento človek s toľkými kauzami mohol ešte nejak presvedčiť. Ja by som skôr, takto by som povedal, v slovenskej politike by Richard Sulík a Cigániková najviac pomohlo, keby založili pravú Sasku, ako bolo práva SNS, ako práva IRA. A asi by sa nedostali do parlamentu, ale vedeli by osloviť podľa mňa okolo 2-3% voličov a to by znamenalo odsatie tých tradičných voličov Saskej súčasnej a vyradili by ich z politiky, čím by pre Slovensko urobili obrovskú službu. Pokiaľ pôjdu k Borisovi Kolárovi, možno mu o 1,5% pomôžu, ale nebude to stačiť, to je jedna vec. Druhá vec, ja si myslím, že oni sú od jedného brutálneho, hrubého populistu s obrovskými kauzami. On mal ešte nedávno takú absurditu, že chcel dať každému 18-ročnému 50 000 eur, aby mal akontáciu na hypotéku a chcel takto riešiť bytovú otázku, no tak akože to je tak nebetičný populizmus, že to ja už ani slova nemám, takže rozpočtovo zodpovedná strana, to je absolútna antitéza a to už nehovoriac zo všetkých jeho, že on je pravičak, tak to on je hrubý populista. Nevidím veľkú perspektívu v tom, že by títo dvaja mohli pomôcť jemu, aby mohol, a nie sú podľa mňa kompatibilní. Je to len skôr také, že dobre, taký hec, že neodchádzame z verejného života, ale hovorím, ak by predsa len mali nejakú silu takú, že oslabia Sasku, tak fajn, je to dva v jednom, oslabia Sasku, ideálne tak, že by sa nedostala do parlamentu a zároveň ani oni, tak to by bolo, že úplne ideálne, ale až taký optimista nie som.
0: Ta jednoduchá otázka, jak se postavíte k podpoře Milana Mazureka v Prešovském kraji a jestli Tibor Gašpar bude kandidovat vnitře.
2: To druhé, Tibor Gašpar, podľa mňa to je taktická informácia, aby sa začalo jednať. Proti Becíkovi nie som si istý, že či by mal šancu a je to jednokolová voľba, nie existuje nič horšie ako rozdeliť hlasy. Takže ja tú jeho kandidatúru, aj z toho, že mám viac informácií ako bežní ľudia, si myslím, že to je iba taktické ohlásenie, kandidatúra nie je celkom vážne myslená, to je prvá vec. Čo sa týka Mazureka, no ak si máme vybrať medzi Miguelom Majerským a Mazurekom, tak si myslím, že absolútna väčšina našich voličov to podporí ako spontánne a jasne Mazureka, to je pre nich určite tá najmenej nepriateľná alebo najpriateľnejšia alternatíva. Či to bude verejne a otvorená koalícia, alebo tak, že nikoho nepostavíme a vlastne nepodporujeme nikoho iného, dneska neviem celkom povedať. Toto možno bude v prípade Smeru, v prípade SNS možno, že bude priama a otvorená podpora.
0: No vlastne pro Smer je to možná ešte horší voľba, nebo ne voľba, ale rozhodnutí koho z nich? Aspoň to tak vypadá.
2: To neviem, či je, ja si myslím, že absolútna väčšina voličov Smeru by mala podstatne bližšie k voľbe Mazureka než Majerského a o Miguelovi tu už aj nehovoriac. Tam naozaj neviem, kto by už toho človeka mohol voliť. Ale samozrejme politické náklady otvorenej podpory by boli relatívne vysoké, takže preto nie som si istý, či budú mať gúraž to urobiť, alebo ako si to nechajú zmerať, že čo by to urobilo, že by to bolo, akože by to nabilo opozícii a podobné. Takže v tejto chvíli viac menej to skôr si predpokladám, že pôjde tak, že naši voliči vedia, že kto je priateľnejší a bude to takáto nejaká nepriama podpora.
0: Tak mám připravené audio. Vlastně, když bych ho měl uvést, tak bych řekl, že v parlamentu se tento týden stalo něco, co si asi komentovat a máme. A já jsem nevybral ten inkriminovaný moment a vybral jsem jeden, který je tomu velmi podobný a hlavně z toho důvodu, že se tam o tobě Romane mluví, tak pojďme se opustit a jak říkám, vlastně to audio obsahuje více do tématku, kdyby jsme mohli mluvit, tak uvidíme, jak to probereme, ale pojďme si pustit právě záznam z jednání Národní rady.
3: Dobrý den, kolegovi a kolegyně, děkujem za slovo. Jsme tu uprostřed rozpravy, kde je koalícia, konkrétne...
4: Prepačte, pani poslankyňa, vidím, že ste si donesli tie spomenuté hárky. Vysvetlite nám, na čo budú použité. Teraz som predsedajúci ja. Do rokovacej sály je podľa paragrafu 32 odsek 4 zakázané vnášať materiály propagujúce politickú stranu. Mám za to, že petičné hárky vašej propolitickej strany sú materiálom propagujúcim politickú stranu PS a nesmú byť použité v plene. Vy ste dostatočne označili tento materiál už vo verejnosti, že je to váš politický materiál, je to vaša politická aktivita. Ak to spomeniete vo vystúpení, ja s tým nemám žiaden problém, ale ako náhle budete chcieť tieto hárky použiť, musím pozastaviť vaše vystúpenie a pravdepodobne dojde k zvolaniu poslaneckého grémia po dohode dvoch poslaneckých klubov. Takže máte priestor sa sama rozhodnúť, nech sa páči, pokračujte vo vystúpení.
3: Pán predsedajúci, nejako som nenarušila rokovací poriadok, ešte sa dostanem k mojej rozprave k rokovaciemu poriadku, ale nejako som to nenarušila. Mám tu podklady, z ktorých budem čítať, ktoré nie sú žiadnou politickou reklamou. To najviac, čo na mne nasvedčuje nejaké politickú reklamu, ak chcete, je, že mám modré šaty, tak ma môžete vykázať za to, že mám šaty vo farbe loga PS. Ak si toto myslíte, že už aj toto má zakázať rokovací poriadok. Dovolím si pokračovať. Keď bude potrebné, môžeme zvolať grémium. Koalícia, menovite podpredseda Gašpar, predkladá návrh na sťaženie voľby zo zahraničia. Pán podpredseda je veľmi háklivý na to, aby sme nehovorili o rušení voľby zo zahraničia, lebo sa nerušia voľby zo zahraničia. Ruší sa voľba poštou a sťažuje sa voľba zo zahraničia. A prečo sa to robí? Robí sa to preto, lebo má koalícia strach z hlasov pre progresívne Slovensko a pre opozíciu a majú strach, že prehrajú ďalšie voľby. A môžeme to brať, ako to už odznelo od pána kolegu Grendela, že to môžeme brať ako dobrý signál, avšak neberiem to ako dobrý signál, lebo som presvedčená, že je to zlý signál pre našu demokraciu ako takú. Dovolím si tu jeden citát, ktorý tu už odznel dneska, že teda nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako to je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. Toto je citát poslanca Michelku, ktorý v relácii Rádio Slovenska jasne poukázal na to, že táto zmena je účelová.
0: Tak, Tibor Gašpar a Tina Gažovičová. A možná by začal od toho konce. Není ti tak trošku líto, že jsi dal tak trošku tyčí opozice v tom, díky tomu svému výroku?
2: Keby opozícia, koalícia mala troška rozumnejšie argumenty, tak by som to nepoužíval. Jasné, že sa zneužilo. Povieš nejakú vec, ktorú možno, že ako politolog bolo absolútne štandardná. A zase na druhej strane je to aj taká posrannosť. Jedná sa o jeden poslanecký mandát, ktorý bude maximálny rozdiel. A môžeme hovoriť gerrymanderingu, akože možno som mal urobiť jednu vec, mal som dať celý spektrum argumentov. Ten prvé je, že či majú ľudia, ktorí nemajú žiadne väzby na Slovensko voliť. Dánsky model je, že po dvoch rokoch strácajú mimo trvalého pobytu volebné právo. Dánsko je vnímané ako jedna z najdemokratickejších krajín úplne ako v prvej štyrke, v prvej trojke možno. A je to tam úplne v pohode. Áno, používajú to do bezvedomia a snažia sa to akože jednou onou, ale ak príde niekto a hovorí, že voľba nie je tajná, lebo neviem čo, v rodine niekto môže akože sa dohodnúť, že naraz si to budú odosielať a ja neviem, rodič pozerá na dieťa, čo volí a spolu. Toto je tak trapný argument, že ja som sa nemienil strapňovať s takýmito vecami. Mimochodom je to veľmi podobné, ak je niekto imobilný alebo zle vidí alebo neviem čo, tak za plentu môže ísť s rodinným príslušníkom. To isté v zdravotníckych zariadeniach, tak potom použme ja toto. Ja nemám rád a strašne mi ide proti srsti, ak ľudia robia z hlupákov a používajú hlúpe argumenty, nemôžu im sami veriť, že v štatisticky výraznej miere je toto veľký problém, lebo to je rovnako hlúposť. A ja sorry, odmietam hovoriť strašné hlúposti, radšej budem za nejakého prostorekého, alebo nedaj Boh prostoduchého, ale jednoducho odmietam robiť zo seba hlupáka len preto, že som v politike. Takže dobre, akože asi by som nepoužil tento argument, povedal by som skôr iný typ argumentov a iné typy argumentov, ale určite by som nepoužíval ako do bezvedomia opakujú a nekriticky ultrafans tomu veria. jednoducho neodhadol som celkom presne, ale o to nejde. Fakt je ten, a teraz budem aj inak argumentovať, 70 000 ľudí sa registrovalo pre zahraničnú voľbu, 58 000 hlasovalo, 12 000 nevyužili svoju možnosť hlasovať. Keď bude voľba na ambasádach a konzulátov, koľko to bude? 45 000, 48 000? Rozdiel bude maximálne jeden mandát. Republikové číslo je okolo 14, 15, 16 tisíc. Taká hystéria, také neskutočné veci, obštrukcia a niečo toto kvôli jednému mandátu, to je niečo neslýchané. To je absolútna, akože to stráca aj z jednej, aj z druhej strany. Som absolútne znechutený z týchto modelov a pre mňa má ten zákon už iba jednu jedinú vec, ktorá tiež je pre mňa troška schizofrenická, lebo ja som bol vždycky za absolútnu váhu preferenčných hlasov, ale keď vidím, čo robí tak nebetičné hovado, ako je Pročko, predstava, že toto tu tam nebude, ak bude 8% klauzula na prekružkovanie, tak aspoň za toto, toto bude jedna moc, že jeden absolútne tupý, primitívny, vulgárny, kretenský hlupák nebude v parlamente, lebo nebude. No tak pre mňa už len toto má nejakú pridanú hodnotu, tento pozmeňovák. A potom naozaj, akože, že my sme zasekané, akože 3 mesiace sa o tom hovorí, týždeň sa prejednáva kvôli jednému mandátu, tak akože sorry.
0: Ale v to první čítanie už skončilo vlastne, čo?
2: No nie, prvé čítanie skončí o 11. v utorok, potom sa o tom bude hlasovať a v druhom čítaní sa bude pozmeňovať, jednak rozšíri sa okruh miestností, kde sa bude môcť voliť, to je jedna vec, a druhá vec, bude tam teda načítaný pozmeňovák, že ktorý mi inak je proti srsti, ale jeden neskutočný podlý imbecilný parazit to vyvažuje a toto je pre mňa Galko ako dvojka, hej, ale ten ma až tak mi nevadí, že toto pre budúcnosť taká oblúda už nebude v parlamente. A to je pre mňa akože niekedy sú aj silne personalizované voľby a toto je ten princíp. Takže Pročko v tomto volebnom období skončí.
0: No, ještě se tam na jednu věc, která jsem tak trošku souvisí tím, že jsem viděl včera ten briefing Andreje Danka, tak on tam hovořil dokonce o tom ve vztahu k volbám, že se dokonce zabýváte, ne tedy pro ty následující, ale někdy v budoucnu, jakože i elektronickými volbami o nějaké aplikaci tam mluvil volební, tak to je něco, co se děje že, v
2: Pobaltínu. To nemá šancu vůbec prejsť. Jediný štát, ako jsem zjistil, kde se hlasuje elektronicky, Estonsko. Nikdo viac, nikdo menej. Jednoducho je tam už, hádam, 15 rokov, 20. A určite nie je voľa na elektronickú, tam vždycky bude paranoja, hacknutie a neviem čo. Myslím si, že teda neviem, dosť ma prekvapilo, že by sme išli z iniciatívou na nejakú cez apku alebo cez mobil alebo čo voliť. To skoro sa mi zdá, že úplne nepriechodné a už vôbec nie v tejto koalícii, ale ani v žiadnej, ale ani voľba počítačom alebo cez internet si myslím, že je nepriechodná. To, že aj v vysoko technologicky vyspelých krajinách ako Južná Korea, Japonsko, možno Čína, kde vlastne cez apky sa robí takmer všetko, platobný styk cez QR kódy a tak ďalej, nikde to nemajú, okrem toho Estónska, tak si myslím, že toto není trend, ktorým by sa voľba mala uberať.
0: Tak a poslední věc, kterou mám, a pak už budu číst zase mailové otázky posluchačů, co se týká toho výboru pro kulturu a média, my jsme tady měsíc zpátky pouštěli ten, který se konal, nekonal a pak měl být ten náhradní. Tak mě jenom zajímá, protože neviděl jsem ho potom celý, ale vím, že byl výživný, že to má asi 4 hodiny a jste o tom debatovali. Tak jenom nějaký výsledek z toho vlastně, čemu jste došli, protože mě to vlastně zajímá.
2: Výsledek byl taký, že první bod, to bylo zpráva NKU, se konsenzuálně přijalo. NKU konštatovalo systémové a fatálne zlyhávanie procesov, ktoré boli pri pre všetkým osobitné v Národnej galérii a v Národnom múzeu, ktoré sa tiahli cez 4 až 5 mandátov predchádzajúcich ministrov. A jedna malá výtka bola, že personálne sa celkom nezvládlo zloženie alebo obsadenie týchto funkcií, ale teraz minimálne v Národnom múzeu sa prijali veľmi, by som povedal, racionálne a veľmi dôležité opatrenia. Takže s tým nemáme problém. Bola to kritika do minimálne siahajúca 15 rokov a s tým sme sa stotožnili, lebo to boli naozaj aj maslo na hlave. Bola tam aj bývalá ministerka Milanová, bola tam aj Lašáková. Takže s tým nie je problém. A druhá vec boli výdajové limity a krátenie rozpočtu alebo rozpočtových kapitol pre jednotlivé inštitúcie zriadovateľskej pôsobnosti. A tam sa to vlastne vyriešilo, lebo sa vyšla výnimka, vyjednala výnimka s ministrom financií a teda rozpočet jednotlivých inštitúcií v zásade bude taký, aký bol naplánovaný. Takže vlastne predkladateľka Javrová sama stiahla v zásade, respektíve najprv tam dávala nejaké termíny a neviem čo, a potom pochopila, že vlastne to uznesenie je už nerelevantné a neaktuálne. Takže vlastne po diskusie sa ukázalo, že je to v zásade v poriadku. Ten problém, ktorý sa črtal, že môže byť, sa vlastne vyriešil.
0: Tak poďme teda na mailové otázky a vlastne sú tak trošku mediální nebo k tématomu, ktorý sme mluvili. Takže posluchačka Anna napsala několik otázek, tak vezme postupně. Dobrý den, kdy a jak může obyčejný člověk veřejně pranýřovat a přinutit radní, aby se přiznali chybu a odstranili ji? Neříkejte mi, že přes podněty a stížnosti zkoušel jsem to a ke změně nedošlo.
2: No, můžete takisto pranýřovat jako pranýřovat politikou, ale politici tie nástroje nemajú, radní tie nástroje majú. Machala je verejne a všeobecne známa persona, každý vie, kde funguje, kde chodí. Môžete mu vypisovať, môžete ho verejne kritizovať, ak sa vám niečo nepáči, či už na Facebooku, na sociálnych sieťach, môže ísť na zasadanie rady. Jednoducho, ak nerobia to, čo chcete, tak nevolajte nám, volajte im. Áno, bola tam, že či sme jedna takto, že koho sme to zvolili. Zvolili sme toho, kto bol ak priechodný. 9 mesiacov sme sa trápili s tou voľbou a boli tam obrovské tlaky politické. Niektoré strany tam dávali absolútne nepriateľné persony a teda trvali na tom a blokovali nám voľbu. Mali sme slaninu veľmi, veľmi dlho teda povereného riaditeľa. A áno, ani teraz nie sme nadšení, ale však z 5 ľudí traja boli ako tak relevantní, dvaja boli absolútne mimo. Hej, Jakubec, to je regulárny blázon. A v podstate tam nejaký nemenný človek, ktorý tam mal naozaj taký akože extrémne smiešný projekt. Takže 3 boli relevantné projekty. No a z toho teda tá rada vybrala. No tak vybrala na základe nejakých kritérií. Tí traja boli kompetentní vládnuť alebo viesť televíziu. Z tých 3 projektov sa vybral jeden. Ten druhý je dneska riaditeľ rozhlasu, pán Janku. No a robia takto. Očakávania sú čiastočne možno, že aj objektívne sa nedajú splniť to, čo som vravel, že skoro by som povedal, že nejsou lindy, lebo nemajú kde vyrásť a ľudia z alternatívy sa tam nehrnú. Druhá vec je, že aj ja si viem predstaviť, že by sa niektoré veci mohli robiť inak, ale ja na to naozaj nemám, a akože tisíckrát môžem hovoriť, nikoho nepresvedčím, dobre, každý poznáte Machalu, každý. No tak on je ten človek, on berie vyše 4000 za to, že predsedal donedávna rade, teraz je podpredseda. No tak keď máte zásadné výhrady, on je adresát. Jemu povedzte, čo sa vám konkrétne nepáči. Keď bude taký arogantný, že sa na to vykašle, no tak jednoducho to hovorte verejne. Ale nehovorte to mne. Alebo ja to môžem povedať, ale jednoducho nemám nástroje na to, aby som to zmenil. A tisíckrát sa háčte o zem a hovorte, že neviem čo a že vás to nezaujíma. No keď vás to nezaujíma, tak to je váš problém, lebo jednoducho takto je nastavený systém. A áno, my sme nehovorili, že to bude štátna televízia. A keď skúsil Danko na začiatku len tak sondovať, tak naši koaliční partneri nás okamžite zavrátili, že ani neskúšajte. No tak s touto koalíciou, s takýmto zložením sme museli ísť do verejnoprávnej televízie a po obrovských, ťažkých, vyčerpávajúcich 9-mesačných vyjednávaniach sme zvolili radu, ktorá bola nejakým prienikom nejakých kompromisov. Blokli sme Krajcera a toto tu je tam. Ak máte problém s televíziou, máte pani Koprenu. Ak máte problém s rozhlasom, máte pana Gala. Ak máte IT veci, tam je, neviem presne, ak sa volá ten človek. Ak právne veci, tam je Lindner. A ekonomika je tam pán Behro. A potom sú tam tí nominanti Benčúrik a Machala, čo sa týka priamo ministerskými nominanti. A potom je tam pani, tuším, Miklovičová ako ekonomka a ešte tam je jeden člen teraz miesto Krošláka, ktorý tam prišiel. Takže toto sú ľudia, títo ľudia rozhodujú o rozhlase a televízia, teda televízia rozhlase a akože keď toto nedokážete pochopiť, ja už fakt neviem, oni sú rovnako verejní činiteľi ako politici, ale oni sú osobitne zodpovední za televíziu. My iba tvorbou zákonov. Oni tým, že dozerajú nad projektom a smerovaním televízia rozhlasu. A nemôžem, už by som sa opakoval. No, tak normálni ľudia pochopia, ostatní nepochopia. No, tak čo už.
0: Tak jedna drobná pochvala od paní Anny. Napříč tomu pozory ve spravodajství pozitivní posun k objektivnosti a váženosti. Není otázka, jestli chceš.
2: Tak fajn, som rád, že aspoň niečo sa darí. No. Že nie je to úplne až také zlé, ako všetci hovoria.
0: Další otázka. Do kříže dává STVR o 22. hodině. Je dobrá relace, ale kdo z pracujících lidí může pozerať, když ráno vstává do práce?
2: Tak mnohí ľudia asi majú kablovku a v kablovke je archív, takže si to môžete pozrieť aj inde. Ja teda veľakrát nestíham niektoré veci a teda pozriem si to z archívu. Myslím, že relatívne málo ľudí už dneska terestriálne pozerá, takže a neviem, či aj na YouTube sa nedá to pozrieť, takže myslím si, že toto je veľmi veľa ľudí si dneska môže pozrieť tie veci už aj teda nie online, ale offline a potom nejak neskôr. A tuším, že aj na IP, teda my nemáme VOD-čko, ako vy máte i vysielaní, ale myslím si, že aj na VB je archív a tam sa to dá akože na VB televízie v archíve si to môžu pozrieť.
0: No ja možná bych ešte řekl jeden, že ty různé relace, nevím teda jak na Slovensku, ale Česká televize má prakticky téměř každou relaci dává do svého, a nejenom i vysílání, ale dává to i na své podcastové platformy, takže se to dá i stáhnout do telefonu a poslouchat někdy
2: později. A já len to chcem, že veľakrát som chcel Českú televíziu, ale mám slovenskú IP adresu a nemôžem, takže to ma troška frustruje. Minimálne art by som si rád, aspoň keďže nám to vyhodili z kabloviek, pozrel, lebo to bola moja veľmi obľúbená relácia, teda nie Dčko, ale ten art. A bohužiaľ z slovenskou IP adresou sa nedá. Dá sa nejakým bypassom to možno obísť, ale to zase ako aby som akože si inštaloval nejaké špeciálne apky, tak to zase no.
0: No, to jsou regionální práva a já vím, že i slovenský operátoři se tam jako různě přehazovali různé stanice a předávali, vyhazovali. A no, o tom bychom mohli mluvit dlouho. Tak, poslední otázka. Pokud říkáte, že tohle nemůže nikdo z vlády, mediální rady parlamentu vlády ovlivnit, je to obyčejná lež, protože se zdá, že opozici tu televizi ovládá stále. Pozdravím, ano.
2: Opozícia určite priamo neovláda televíziu, ale samozrejme sú tam nejakí ľudia, ktorí tam prišli v nejakom období a žiadna mienkotvorná osobnosť žurnalistická neodišla z televízie. Teda odišiel tuším Brada, ktorého ako tak poznajú z reportérov a Ďarfašova, ktorá len nerobila publicistickú, politickú, ale robila nejaké pamäťové relácie. Takže sú tam ľudia, ktorí tam prišli za Machaja a tí majú, a je tam pani Hlucháňová, ktorá ako vieme má nejakú históriu a nejak to funguje a toto všetko môže zmeniť pani Flašiková, nemení to, lebo sa to jej môžu spýtať ľudia z rady a aj verejnosť a akože ja, čo sa týka pani Flašikovej, nemám žiadne rúžové okuliare, ale vybrala ju rada, nie politici. No a rada ju môže aj odvolať. A tam je aj otázka, že koho vymeniť a tak. Ja som zvyknutý na to, že novinári z verejnoprávnych televízií sú nepríjemné otázky, niekedy sú drzí, niekedy dajú provokácie. Viem s tým žiť, ale nemalo by to tak byť. A takisto sú aktivistickí moderátori niektorých relácií. Keď musím povedať, že minimálne voči mne sa Makara správa s nejakým rešpektom a miera jeho skákania mi do reči je úplne iná, než bola v najlepších časoch, takže nechcem povedať, že má úplne, že úplne predo mnou rešpekt. Neviem presne, ako to robí v iných prípadoch, ale sú podstatne horší moderátori, ako napríklad ten Makara, ktorý neviem, či prešiel sebareflexiou, ale v mojom prípade sa drží troška na úzde.
0: Tak teď tam v pondeli bola nejaká holčina, to som ani nevidel nikdy.
2: Áno, presne. Hej. Ona raz týždenne zaskakuje, tuším, z materskej, no.
0: Dobře, tak pojďme na další otázku od Talerika. A jednak ho zdravím a jednak ještě mu chci říct něco z minulé relace, ale přečtu otázku. Dobrý večer, tak to je fakt hustý. Jaký si 17. roční syn vplyvného úředníka na ministerstvu životního prostředí byl vyjmenovaný šéfem sekretariátu? To nás dobíháte mílovými kroky Češi. Nic na tom nemění ani to, že po měsíci odstoupil. No, na ministerstvech vedených motorist je to divoké. A tenhle syn se opravdu dostal tam, kam píše Talerik, takže. Nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale i takový případ u nás máme.
2: A to je v Českom, alebo...
0: Ano, v Českom. Ne, to není potrebu.
2: Že jasné, u motorista, jasné.
0: No, a pro pana Michalka... Tak pro pana Michalka, ne, já ještě řeknu to, co jsem chtěl říct Talerikovi. On se mě minule ptal na to, jak si myslím, že dopadne jeho jmenovec v texaských volbách. Já potom, když jsem si ještě říkal, co jsem mu ještě mohl říct, tak ještě mi napadla jedna věc, že v Texasu měl svou hvězdnou hodinu několikrát dosáhnout, ale nedosáhl jí Beto O'Rourke. Tak to byla taková vycházející hvězda, která vlastně tak trošku pohasla už svého času, co mě mluvil, jakože možná prezident a tak, že by to mohl dotáhnout, no tak to určitě ne. Tak to je jedno jméno, které jsem chtěl říct a potom jsem se koukal na průzkum, jak to tam vlastně v tom Texasu vypadá, tak viděl jsem asi posledních 8, tak jeden ukazuje na remízu a 7 vede stále ten republikán, myslím, že se jmenuje Paxson. A takže to je druhá věc, co jsem chtěl a určitě bych dal Talerikovi možnost, aby se podíval teď na rozhodnutí nejvyššího soudu, který trošku zrušil ty volební okresky a se umožňuje docela brutální překreslování volebních map. Takže to vypadá, že jenom tak jako Romane, nevím, jestli to zaznamenal, ale v podstatě by to mohlo znamenat, že republikáni právě dostali od nejvyššího soudu asi tak 15 kongresmanů v příštích volbách, když se nic nezmění, takže celkem výrazná
2: pohled. Já jsem zase, že v Virginii alebo v nějakém štátě zase prekreslili demokrati a že minimálně 5 kongresmanov zase v svoj prospech. Čiže demokratické štáty prekreslili svoj prospech, keď New York a Kalifornia by tiež začala robiť to istým spôsobom, tak to je také, že akože dvojsečná zbraň.
0: No, tohle se týká vlastně takového toho Virginie pod Washingtonem, že jo, a pod je Severní Karolína a Georgie a celý tady ten rok Florida a Alabama, no prostě, kde jsou tady ty menšiny.
2: To je gerrymandering tak... jak vyšitý a samozřejmě je to neželaná, ale jako tak legálna praktika. Troška najvyšší súd je kreovaný, vieme kým, kto v posledných obdobiach tam dal svojich sudcov a je troška trapné, že sa strávajú stranicky, ale hovorím, pokiaľ republikánske strany budú robiť gerrymandering v svojich štátoch, no tak demokrati budú robiť asi to isté v tých svojich.
0: No, takže jenom říkam, efekt je ten, že už na... Myslím, na Floridě už ani nečekali, už to měli připravené vlastně na to přenastavit. Takže to je ještě věc, která jsem chtěl k Talerikovi. No a teď otázka na tebe, Romane. A pro pana Michalka, zaregistroval jsem, že si nechal nedávno podepsat knihu od Vladimíra Mečara. V kontextu 30. výročí Remiášovy smrti to na mě působí, jako by si před 100 lety někdo osobně nechal podepsat Mein Kampf od Hitlera. Mečar s Ficem napáchali horší škody jako atomový výbuch v Černobylu. A konkrétní otázka, jestli je připravený nést odpovědnost za zmrazení eurofondů. Nejnověji se zkoumají fuck-upy v televizi ředitel rady, která je z ministerstva kultury, tak jako Machala a ostatní. Všelijaké pofiderné týpky, jako soudce Lindner a tak dál. Co tě ptá, Talariku?
2: To zase, jako, predstava, že budú zmrazené eurofondy, je absolútna demagógia opozície. To ešte veľmi dlhá časť, cesta by musela byť k tomu a s veľmi neistým výsledkom. A niekto to hovorí, že hotová vec, to je zase ako, že už sme o tom hovorili, takže ono. Čo sa týka Mečiara, jasné, že pre mnohých asi poslucháčov, aj keď v Slobodnom vysielači by som ich až takú veľkú koncentráciu nevidel, lebo však donedávno tu mal reláciu, je kontroverzná osoba, ale ako on niesol politickú zodpovednosť za svoje aj ťažké politické chyby, ale jednoducho chcel som vám pozrieť knihu rozhovorov, ktorú písala Zelenajová s ním. To neznamená, že sa plne stotožňujem, že som nejaký nekritický fanúšik ani Fica, ani Mečiara, ale že prečítať si knihu a teda keď som na krste, tak si nechať podpísať je úplne štandard. No a to, že

Úvod. Bylo slunné odpoledne a Bob a Sue se rozhodli, že si společně se svými třemi dospívajícími dcerami vyjedou na nedělní výlet. Bob usedl za volant, Sue vedle něj. Každou chvilku se otáčela dozadu ke svým dcerám a zapojovala se do jejich živého rozhovoru. Bobovi se zdálo, že mluví všechny čtyři najednou. Jejich hovor mu připadal jako zmatený hluk, který nedává vůbec žádný smysl. Nakonec mu došla trpělivost. Nemůžete být chvíli potichu, utrhl se na ně. Nastalo udivené ticho. Proč? Zeptala se konečně Sue. Protože se snažím řídit, odpověděl Bob podrážděně. Všechny čtyři ženy se na sebe vzájemně udiveně dívaly. Snaží se řídit? Říkali jedna druhé. Nedokázali vypátrat žádnou spojitost mezi svým rozhovorem a Bobovou snahou o řízení. Bob naopak nemohl pochopit, že všechny čtyři ženy mluví zároveň, občas každá o něčem jiném, a nezdá se, že by některá z nich vůbec poslouchala. Proč nemohou být potichu a nenechají ho v klidu řídit? Kvůli jejich tlachání zapomněl odbočit z dálnice. Základní problém je prostý. Muži jsou jiní než ženy. Nikoli lepší nebo horší, prostě jiní. Vědci, například antropologové nebo sociobiologové, to vědí již dlouhá léta, ale velmi dobře si uvědomují, že vystoupili s tímto poznatkem veřejně, stanou se z nich v dnešním politicky korektním světě vyvrhelové a vyděděnci. V současné společnosti se má za to, že ženy a muži jsou obdařeni stejnými vlohami, schopnostmi a možnostmi. Je paradoxní, že tato víra začala ve společnosti převládat právě v době, kdy věda došla k názoru, že skutečnost je zcela jiná. Co to pro nás znamená? Především to, že celá současná společnost stojí na velmi tenkém ledě. Přesto je nezbytně nutné porozumět rozdílům mezi muži a ženami. Jedině tak můžeme začít stavět na naší společné síle, nikoli na slabých stránkách příslušníků jednoho či druhého pohlaví. Věda o evoluci lidského rodu udělala v poslední době obrovský krok vpřed. Tato audiokniha staví na jejich poznatcích a ukazuje, jak lze získané vědomosti využít pro pochopení vztahu mezi muži a ženami. Naše závěry budou leckdy kontroverzní, občas i znepokojivé. Poskytnou však nástroj k důkladnému a zevrubnému porozumění mnoha podivným věcem, které se dějí mezi muži a ženami. Kdyby si tak Bob a Sue mohli poslechnout tuto audioknihu dříve, než se vydali na svůj nedělní výlet.

Proč vůbec nebylo snadné napsat tuto audioknihu? Nad audioknihou, kterou posloucháte, jsme strávili 3 roky života a najezdili jsme kvůli ní více než 400 tisíc kilometrů. Provedli jsme výzkum, během něhož jsme přečetli nesčetné články, hovořili s mnoha odborníky a pořádali semináře v Austrálii, na Novém Zélandu, v Singapuru, Thajsku, Hongkongu, Malajzii, ve Velké Británii, Skotsku, Irsku, v Itálii, Řecku, Německu, Holandsku, Španělsku, Turecku, ve Spojených státech, v Jihoafrické republice, Botswaně, Zimbabwe, Zambii, Namibii a Angole. Mezi nejsložitější problémy, s nimiž jsme se při své práci setkali, patřilo přimět mluvčí veřejných i soukromých organizací, aby nám řekli svůj názor na dané téma. Ženy například tvoří méně než 1% všech pilotů na komerčních leteckých linkách. Když jsme o této skutečnosti chtěli hovořit s vysokými úředníky aerolinií, mnozí byli vyděšení. Báli se říci svůj názor ze strachu, aby nebyli považováni za sexisty či nepřátele žen. Častokrát jsme slyšeli slova bez komentáře. Některé firmy dokonce neváhaly sáhnout až k výhruškám, jež naznačovaly, co se stane, zveřejníme-li v audioknize jejich jméno. Ženy ve vyšším postavení byly obecně vzato ochotnější, avšak mnohé okamžitě zaujaly obranou pozici a prováděný výzkum, aniž by věděli, k čemu má vlastně sloužit, považovali za útok na ženy a feminismus. Některé názory z oficiálních míst, od vedoucích pracovníků firem i univerzitních profesorů, jsme získali jen pod podmínkou, že vyřčené názory nebudeme zaznamenávat. Rozhovory probíhaly za zavřenými dveřmi, ve spoře osvětlených místnostech a se zárukou z naší strany, že v audioknize nebudou uvedena jména jednotlivců ani názvy organizací. Mnozí zpovídaní lidé měli názory dva. Politicky korektní, názor pro veřejnost, a skutečný názor, který neměl být citován. Doufáme, že vás tato audiokniha občas vyprovokuje k zamyšlení a občas překvapí, ale hlavně, že vám bude od začátku do konce připadat zajímavá. Je sice postavena na poznatcích vědy, ale psali jsme ji jazykem každodenního života, který se pohybuje v široké škále mezi lehce úsměvným a vysloveně humorným. Naším cílem je pomoci vám, čtenářům, naučit se více o sobě i o příslušnících druhého pohlaví. V důsledku tohoto poznání se vaše komunikace a vzájemný vztah stanou bohatšími, radostnějšími a uspokojivějšími. Tato audiokniha je věnována všem ženám a mužům, kteří si někdy v životě

či na stránku novin. Zrak žen se lépe hodí k činnostem, na něž se díváme zblízka, takže žena je schopna déle se soustředit na práci s jemnými detaily. Mozek ženy je navíc naprogramován k jemným sladěným pohybům na malém prostoru, z čehož vyplývá, že ženy jsou v průměru velmi šikovné na navlékání nití či zaznamenávání nepatrných podrobností na monitoru počítače. Proč mají ženy šestý smysl? Ženy byly po staletí upalovány na hranicích kvůli svým nadpřirozeným schopnostem. Mezi ně patřila schopnost odhadnout, jak skončí různé vztahy, poznat, kdo lže, hovořit ke zvířatům a odhalovat pravdu. V roce 1978 jsme pro jeden televizní program provedli výzkum, který ozřejmil schopnost žen orientovat se v signálech řeči těla miminek. V porodnici jsme natočili několik desetivteřinových filmových záznamů plačících dětí a požádali jsme jejich matky, aby se podívali na snímky se staženým zvukem. Ženy se tedy mohly spoléhat pouze na zrakovou informaci. Většina matek byla schopna rychle rozpoznat, co dítě svým pláčem vyjadřuje. Zda je to hlad, bolest, potíže s trávením či únava. Stejný test byl předložen i otcům a jejich výsledky byly politováníhodné. Více než dvě emoce určilo méně než 10% otců. Navíc se domníváme, že pravděpodobně pouze hádali. Mnozí otcové triumfálně pronesli: chce svou matku. Většina mužů prokázala malou či téměř chybějící schopnost rozluštit rozdíly v pláči dětí. Testem prošli i prarodiče dětí, protože jsme chtěli zjistit, jsou-li výsledky ovlivněny věkem. Většina babiček odhadla 50 až 70% případů z počtu, který určili matky. Za to mnozí dědečkové ani nepoznali vlastní vnouče. Naše zkoumání identických dvojčat odhalilo, že většina dědečků od sebe dvojčata nerozezná, kdežto ženy v rodině se s tímto úkolem vyrovnávají dobře. Filmy o identických dvojčatech, která kvůli lásce či penězům klamou své okolí, mohou odpovídat skutečnosti jen tehdy, pokud jde o dvojčata ženy. Muži se nechají oklamat snáze. V místnosti, kde je přítomno 50 párů, potřebuje žena v průměru méně než 10 minut k odhalení vztahu mezi členy každého páru v místnosti. Vstoupí-li žena do místnosti, díky svým vynikajícím smyslovým schopnostem rychle určí, kteří partneři si spolu rozumějí, kteří se pohádali, kdo si koho hledí a které z žen jsou přátelské či naopak soupeřivé. Vstoupí-li do místnosti muž, zajímá se o něco zcela jiného. Pečlivě si prohlédne místnost a pátrá po vchodech a východech. Jeho pradávné naprogramování hodnotí, odkud by mohl přijít případný útok a kde jsou únikové cesty. Dále hledá tváře přátel, či naopak možných nepřátel, a poté si pečlivě prohlíží rozvržení a vybavení místnosti. Jeho logické myšlení zaznamená věci, které je třeba opravit či vyměnit, například rozbité okno či prasklou žárovku. Žena si mezitím důkladně prohlíží všechny tváře v místnosti a zjišťuje, co je co, kdo je kdo a jak se všichni cítí. Proč muži neumí lhát ženám? Výzkum řeči těla dokázal, že dojde-li na komunikaci tváří v tvář, 60 až 80% vyznění informace ovlivňují mimoslovní signály. Tón hlasu ovlivňuje 20 až 30% a zbytek 7 až 10% ovlivňují slova. Díky svým vynikajícím smyslovým schopnostem ženy snadno zachycují a analyzují informace. Schopnost ženského mozku rychle přenášet signály mezi hemisférami způsobuje jejich dokonalejší sjednocování a dešifrování verbálních, vizuálních a dalších signálů. Z tohoto důvodu má většina mužů potíže, mají-li lhát tváří v tvář ženě. Většina žen naopak ví,
že lhát mu

Muži je relativně snadné, protože muž nedisponuje nezbytnou citlivostí k nesrovnalostem mezi verbálními a neverbálními signály. Většina žen předstírajících orgasmus se nemusí obávat prozrazení. Pokud muži hodlají lhát ženě, měli by to raději provést po telefonu, dopisem anebo při zhasnutých světlech a až po uši pod peřinou.

0: Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
1: Začína sa totiž hodina vlka, to nie je hociaká, ale taká zaujímavá, lebo jednak je prvomájová. To je zaujímavé, že u našich priateľov v Českej republike dnes je 1. máj a zajtra už bude druhý kvieten. Dnes je ešte máj, ale zajtra už kvieten. Tak mimochodom je zaujímavá tá relácia, že je prvomájová, ale okrem iného je zaujímavá aj tým, že sa vám vlastne hlásime po takej kratšej, úplne, že nie celkom plánovanej pauze, ktorá súvisela žiaľ s takými nepríjemnými záležitosťami, ktoré ale patria k životu, lebo ako sa hovorí, nešťastie, respektíve choroby, nechodia po horách, ale po ľuďoch. A o tejto starej pravde sa teraz presvedčil aj náš, alebo tá môj reláciový kolega Vlčko, ktorý skončil v posteli minulý týždeň, alebo teda aj momentálne tam asi je. A tak sme vlastne nemohli hodinu vlka minulý týždeň v piatok vysielať, ani potom samozrejme logicky listáreň, ale napokon čo budem hovoriť, ak bude chcieť, tak vám o tom povie on viac, napokon niečo ste sa už aj dozvedeli v tej upotávke k dnešnej relácii, takže to je vlastne informácia k tomu, že prečo tá pauza. No a my sme tu pred tým týždňom v piatok mali v pláne hovoriť niečo o tom, čo potom vlastne sa ukázalo v priamom prenose, a síce, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je podvodník a klamár. O tom sme chceli hovoriť minulý týždeň v piatok. No, je to síce povedané natvrdo, ale pravdivo, lebo čuduj sa svete, potom ako voľby v Maďarsku dopadli tak, ako si Brusel a kievský vládca prijali, tak hneď na to vytriskla, síce nie je taká tá biblická voda zo skaly, ale ruská ropa z ropovodu Družba vytriskla. Tak o tomto sme sa my chceli rozprávať, lebo to pred tým týždňom dozadu v piatok bola aktuálna vec. Chcel som hovoriť aj o tom, že sa k tej veci samozrejme vyjadril aj premiér Robert Fico, tak poďme si to možno aspoň skrátke vypočuť.
2: Opäť sa ukázalo, ako je dôležité robiť suverénnu zahraničnú politiku. Ako je dôležité nebáť sa a niekedy možno použiť aj tvrdší slovník, vyvíjať tlak, a domnievam sa, že vláda Slovenskej republiky môže oprávnene skonštatovať, že má významný podiel na tom, spoločne opakujem, s Európskou komisiou, spoločne s Transpetrolom, ale aj s maďarskou vládou Viktora Orbána, ktorá išla do krajnosti, pokiaľ ide o ropovod Družba, že máme významný podiel na otvorení prevádzky ropovodu Družba, ktorý stál niekoľko týždňov a ktorý nám spôsoboval vrásky na čele. Myslím, že predsednička Európskej komisie to už zhodnotila niekoľkokrát. Tie škody, ktoré boli spôsobené vojnou na Blízkom východe, zastavením dodávok ruskej ropy, sa hýbu vysoko nad 10 miliard eur pre občanov Európskej únie tým, že museli platiť a musia platiť podstatne viac za ropné produkty. Čiže dobrá správa, vznikol nejaký seriózny vzťah, alebo vzniká seriózny vzťah dnes, keď dochádza k odblokovaniu 90 miliardovej pôžičky a súčasne k odblokovaniu sankčného balíka. Na tejto pôžičke sa nezúčastňuje ani Česká republika, ani Maďarsko, ani Slovensko. Je to vojnová pôžička, s tým ja nesem nič má spoločné. 60 miliard ide na zbranie a 30 miliard ide na fungovanie Ukrajiny ako takej. Mohol by som teraz všeličo povedať, poviem jednu vetu. Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba je jasným potvrdením, že ropovod Družba nebol poškodený. Viete, o čom hovorím. Nebol poškodený a ropovod Družba a ropa boli použité ako nástroj v geopolitickom súboji, ktorý momentálne prebieha.
1: No, takže o čom sme sa chceli zhovárať v tej minulotýždňovej hodine vlka, ktorá sa neodohrala? No už chceli sme sa rozprávať o tom, čo už vlastne viete. A síce, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský urýchlene opravil to, čo v skutočnosti pokazené nebolo, a výmenou za to dostal do kešení 90 miliárd eur. A ešte ako bonus mu schválila Európska únia v poradí už 20. balík protiruských sankcií. To, čo sme vtedy pred tým týždňom nevedeli, je to, čo vyskočilo potom počas tohto týždňa. A síce, že pán Zelenský odkázal do Bruselu, že tých 90 miliárd je fajn, že veľmi pekne ďakuje, ale že to je málo. Že treba pridať ďalšie peniaze. Aby sme boli celkom konkrétni, tak teraz vraj treba doplatiť ďalších 20 miliárd. A teraz pozor, a nie len pre budúci rok, ale že každý rok 20 miliárd a tak ďalej a tak ďalej. Vždy tým 90 miliárd ešte 20. Takže jednou vetou vec sa má tak, že 90 miliárd eur, ktoré Brusel slávne odklepol Kievu, je proste na vedenie vojny s Ruskom málo. Tak to postačí maximálne na rok zabíjania, ale nie na dva, ako si spočítali pôvodne hlavy bruselské. No, ale ako som povedal, toto vlastne sú všetko už staré veci, až na tých dodatočných 20 miliárd ročne, to je novinka. Medzi tým sa nám ale svet úspešne posunul ďalej ku katastrofe. Akurát včera obleteli svet nejaké fotografie alebo video alebo vôbec prejav predsedu Ruskej rady bezpečnosti a ex-prezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý prirovnal súčasnú globálnu situáciu k obdobiu pred prvou, respektíve pred druhou svetovou vojnou. Niečo od neho zacitujem. Viete, nemá zmysel to skrývať. Prebieha špeciálna vojenská operácia, je to vojna. Lokálny konflikt, žiaľ, veľmi často predchádza globálnemu. Ak máme vychádzať z týchto predpokladov, tak skutočne by som súčasnosť prirovnal k obdobiu pred prvou svetovou vojnou a do istej miery aj k 30. rokom, ktoré predchádzali druhej svetovej vojne. Hoci Rusko nemá proti európskym krajinám žiadne agresívne plány, napriek tomu sa zotrvačník točí, vyrába sa obrovské množstvo zbraní a prakticky všetci európski lídri, vrátane tých veľkých krajín, hovoria, že musia byť pripravení odraziť agresiu a že je vojna s Ruskom nevyhnutná. Rozumiete, kam táto cesta vedie? Nech to znie akokoľvek smutne. Jadrová apokalypsa, hovorí Medvedev, je možná a ten, kto to nechápe, buď fantazíruje, alebo je hlupák. Európania chcú smrť ruského štátu, čo sa stalo hlavným trendom západnej politiky, najmä Európy. V tejto súvislosti má konflikt Ruska so Západom existenčný charakter. Koniec citácie. Mimochodom, keď už o tom hovorím, že táto vec sa objavila počas týždňa, tak mimochodom všetko nasvedčuje tomu, že Rusku sa akosi nedarí, nielen na tom vojnovom ukrajinskom poli, ale zároveň akosi stále častejšie sa objavujú aj videá horiacich ruských rafinérií, ako napríklad teraz posledne tá v Tuapse, ktorú Ukrajinci úspešne zasiahli už niekoľkokrát po sebe. No a ako pripomínajú komentátori, práve kombinácia ničivých ukrajinských útokov v Rusku a prakticky zastaveného pohybu na hlavnom fronte núti viacerých odborníkov v Rusku uvažovať o tom, že by Moskva mohla vo vojne siahnuť po použití prostriedkov ultima ratio, teda jadrovej zbrane. To je tiež vec z tohto týždňa. No a keď už sme pri tohto týždňových udalostiach, tak ako nám ten čas išiel počas týždňa, tak sa nám tu objavil aj britský kráľ Karol. Ten zavítal do Spojených štátov amerických. A okrem iného rečnil pred kongresom.
3: Immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time.
1: A ja vám aj poviem, čo tam pred tým kongresom hovoril. Britský kráľ Karol okrem iného v prejave v americkom kongrese vyzval vládu Spojených štátov amerických, aby sa pripravila na vojnu s Ruskom a bola pripravená chrániť Ukrajinu a jej najodvážnejších ľudí. Pripomenul kongresu, že spolu bojovali v dvoch svetových vojnách, že spolu bojovali v studenej vojne a že spolu bojovali aj v Afganistane. No a keď toto kráľ Karol povedal, tak, ako počujete, celý kongres americký tlieskal. Nuž, takže aj toto bola udalosť z tohto týždňa, ale poďme ďalej. Ako išiel čas, počas tohto týždňa. Tak sme sa dozvedeli, že práve od dnešného dňa, teda od 1. mája, čaká svet jedna veľká novinka s globálnym dopadom.
4: Ropný kartel čaká veľká zmena. Spojené arabské emiráty oznámili odchod z organizácie OPEC aj aliancie OPEC+. Svoje vystúpenie s ostatnými členmi nekonzultovali. Ich krok môže oslabiť jednotu organizácie aj pozíciu jej vodcu, teda Saudskej Arábie. A to v čase, keď americko-izraelská vojna proti Iránu spôsobila šok na trhoch s energetickými surovinami a narušila globálnu ekonomiku. Emiráty patria ku kľúčovým producentom v rámci OPEC-u.
1: Takže do tohto všetkého, čo som tu už menoval, tu máme aj najnovšie vystúpenie Spojených arabských emirátov z OPEC-u a OPEC+. Média, keď som si to tak rýchlo preletel, hlavne tie mainstreamové, hovoria už o veľkom víťazstve Donalda Trumpa, podľa ktorého OPEC umelo držal ceny ropy vysoko, takže odchod Emirátov oslabí kartel a predovšetkým jej lídra Saudskú Arábiu a tým pádom nebude OPEC ďalej schopný udržiavať ceny ropy vysoké. Teda výsledok, vraj nás čaká lacnejšia ropa pre svet a samozrejme aj pre Spojené štáty americké. No, takže aj toto sa nám udialo, ale je tu jedno, ale pri tom OPEC-u, ale samozrejme o tom si viacej povieme zrejme v dnešnej relácii. No ale aby som nezabudol, tak ona nám tu počas tohto týždňa vyskočila ešte aj ďalšia zaujímavá vec. Poďme si vypočuť, aká.
5: Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovor trval viac ako hodinu a pol a podľa Kremla bol otvorený a vecný. Putin varoval pred dôsledkami prípadného obnovenia amerických a izraelských útokov na Irán a označil Trumpovo rozhodnutie predĺžiť prímerie za múdre. Lídri sa venovali aj vojne na Ukrajine. Putin informoval o situácii na fronte a naznačil pripravenosť vyhlásiť prímerie počas oslav 9. mája, čo Trump podporil. Zároveň zopakoval, že Rusko chce dosiahnuť svoje ciele, no preferuje rokovania. Trump podľa Kremľa uviedol, že dohoda o ukončení konfliktu je na dosah, pričom by si vyžadoval aj kroky zo strany ukrajinského prezidenta. Prezidenti sa dohodli, že zostanú v kontakte a budú rokovať aj o ekonomickej spolupráci.
1: Takže k tomuto všetkému si ešte pripočítajme Trump, Putin a ich telefonát v tomto týždni. No a aby sme nezabudli, ako správne tu už môj spomínaný kolega Vlčko pripomenul v úputávke k dnešnej relácii, k tomuto všetkému máme dnes piatok, teda ten 1. máj, ako som hovoril, ale čo je dôležitejšie, je piatok, teda sme tesne pred víkendom. A ako Vlčko v upútavke správne uvádza, citujem, máme víkend a to je Trumpova hodina H. Jak všichni dobře víme, kdy vypouští s oblibou válečné biesy. No, k tým víkendovým vojnovým besneniam Trumpa už kadetade po telegramoch mimochodom čítam takéto a podobné správy, ako napríklad, že centrálne veliteľstvo USA informovalo Trumpa o pripravenosti na finálny úder na Irán, že hypersonické rakety Dark Eagle s doletom 3200 km sú už pripravené do boja, že Bielý dom vedie aktívne rokovania s americkým kongresom o povolení na vojnu s Iránom. No a k tomuto všetkému úplne najčerstvejšie správy hovoria o tom, že Donald Trump dnes odmietol návrh Iránu na ukončenie vojny, lebo vraj nie je spokojný s tým, čo Teherán navrhol. A tak Donald, ako mu je už vlastne vyhlásil pred víkendom, teda pred tou spomínanou hodinou H, že on radšej nechce vyhodiť Irán do vzduchu, ale že si nie je istý tým, čo teraz urobí, no lebo nevedno, či sa vôbec nejaká dohoda s Iránom uskutoční. Tak vidíte, hovorím tu už štvrť hodinu a to som len v podstate v skratke, naozaj, že v úplnej skratke vymenoval veci, ktoré sa nám tu udiali za posledné dni. A teraz by sme si mali z tohto všetkého, milí naši poslucháči, zvoliť nejakú hlavnú tému večera. Tak to je vlastne dnes neuveriteľná vec, že sa vám v priebehu pár dní udeje naraz toľkoto udalosti. A teraz máme dve možnosti, buď sa na niektorú z nich, alebo niektoré z nich zameriame, alebo to urobíme tak, že všetkými si nejako tak v zrýchlenom konaní prebehneme. Uvidíme, čo sa nám napokon podarí, čo sa nám z tohto všetkého nepodarí. V každom prípade vás veľmi pekne vítam, konkrétne z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Ale čo je dôležitejšia informácia je tá, že na linke je už tu v mojom úvode viackrát spomínaný Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Takže dobrý večer do Plzne, Vlčko.
6: Dobrý večer z Plzne, do Banskej Bystrice, Borisku, tobie, především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača Hodiny Vlka zejména, tím jsou na země kouli kdekoliv. Já už jsem se omlouval včera za to, za ty dvě vypadlý hodiny Vlka, který jsem manancoval a který nebyly, ale protože ne všichni museli poslouchat včera Trikoloru, tak těm, kteří to neslyšeli, dodatečná omluva za to, že jsem zveřejnil pozvánky a potom nebyl schopen ty pozvánky naplnit. Opravdu mi nebylo a prostě to nešlo. Nešlo to a člověk může jen to, co zmůže, jak říkala moje babička. Takže dodatečně se omlouvám dneska, teda hodina Vlka je, a i když jí mám provizorní, protože tak nějak nesedím u svého počítače, nesedím za stolem, mám to v poloze ležícího střelce, takže uvidíme, co bude. Nemám podporu počítače, jako vždycky, nemám puštěno 10 různých obrazovek, abych měl přístup k faktům, čili bude to jenom to, co mám v hlavě, a tam už se toho moc nevejde, tak jako jsem sám zvědav, jak ta hodina Vlka dneska dopadne. No a Borisku, ty jsi vlastně udělal shrnutí posledních 14 dní. Za mě si nezapomněl na nic. Jo, vlastně jednu věc si nezmínil, a to je taky z dneška. Donald Trump odměnil ty patolízaly z Evropské unie, kteří nevěděli, jak se mu zavděčit tím, že příští týden zavede nikoliv 15%, ale 25% cla na evropské automobily, čili zasadí další tvrdou ránu evropským ekonomikám. No a papáši z Evropy se zatím nevyjádřili, takže jsem zvědavý, co ty velký hlavy myslí, ale evropský automobilový průmysl zcela jasně obdržel obrovský úder od Trumpa. Trump zkrátka se s Evropou nemaže a mazat se s ním nepůjde. To si Lajenová, to si Macron, to si Starmer, to si Merz, to si Rutte a všichni tyhle ty můžou dělat, co chtějí, tak to prostě je. Trump Evropu nemá rád, rádi mít nebude a bude Evropu už jenom trestat. Takže uvidíme.
1: No tak aspoň sám vidíš, že čo sa udeje dnes v dnešnom svete, keď skončíš posteli a nemôžeš vysielať, tak pozri, čo sa nám tu nakopí, že to je neuveriteľný svet, v ktorom my teraz žijeme, že čo sa to vlastne naozaj okolo nás deje. To je taká krásna ukážka toho, že v čom my momentálne naozaj fungujeme, lebo nebolo to tak dávno, kedy my sme naozaj špekulovali dosť tak komplikovane, že akú tému dáme, nemáme žiadnu tému, uvidíme, čo bude ešte do piatka, tak, a pozri, čo sa teraz deje, proste jedna silnejšia, to fakt, toto všetko, čo som tu vymenoval. A možno na mnohé som ešte aj zabudol, každá jedna z týchto vecí, ktorú som tu menoval, by si zaslúžila pokojne samostatnú reláciu. A to je, naozaj, to sú posledné dva týždňa, pozrite čo, a ešte aj Vlčko doplnil správne, že aj tých 25% slá, kto vie, čo bude ešte do zajtra. Čiže vidíš, ako to, Vlčko, je ten dnešný svet, že chvíľu ostaneš v posteli a pozri, čo sa všetko zomelie za tú dobu, že to je také až neuveriteľné. A teraz my máme vlastne dve cesty a ja neviem, že ako si s tým poradiť, že či ideme to všetko nejako tak zrýchlene prejednať a pri všetkom sa pristavíme, alebo si z toho vyberieme len niečo také, čo podľa teba je z tohto všetkého to najdôležitejšie. Ale ešte...
6: Borisku, udelej to podľa svojho vlastního rozumu a ono to bude dobře.
1: Dobre, určite. Tak ak to necháš na mne, tak ja by som sa potom prihovoral za to, že dajme si ku každému z toho niečo, nejakú takú krátky komentárik, lebo všetko je to naozaj veľmi dôležité. Ale ešte skôr, ako sa do toho pustíme, len teda poviem to, čo poslucháči vedia, že studio@slobodnyvysielac.sk to je adresa, kde sa dajú písať maily, že sa dá písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia. A maily čítame, ak nečítame, prekladáme do listárne, uvidíme, nesľubujeme. Ale v každom prípade maily tak, či onak vybavíme. No tak, ak súhlasíš, tak ja by som bol za to, že poďme si to všetko tak nejako prejednať, ak nám čas dovolí. A poďme asi tak, ako som to aj menoval v tom úvode, to, čomu sme sa chceli venovať minulý týždeň a nevenovali sme sa, keďže si bol chorý, tak... To bola tá družba. To bolo to, že už nám sem prúdi tá ruská ropa a všetci sa tu teraz tešíme, však počuli sme Roberta Fica. Keď už touto témou začneme, tak ešte dáme si jeden zvuk. Koaličný partner Smeru je Slovenská národná strana a Andrej Danko to vidí inak ako Robert Fico, tak jeho si ešte môžeme pustiť na úvod tejto témy.
7: Chcel by som mene Slovenskej národnej strany vyjadriť sklamanie z toho, že zástupcovia Slovenskej republiky súhlasili s pôžičkou 90 miliard na Ukrajinu. Chcem povedať, že spustenie ropovodu Družba berem ako politickú prehru Európskej únie. Európska únia by nemala posielať peniaze na Ukrajinu vo výške 90 miliard, pretože potom sa dejú šialené veci ako posledne v Monaku, kde jeden z najbohatších Ukrajincov za 476 miliónov kúpil jeden z najväčších bytov. Nehovoriac o tom, že tí skutoční Ukrajinci, ktorí potrebujú pomoc, trpia. Vyjadrujem sklamanie z postoja Roberta Fica vo vzťahu k poslaniu požičke. Progresívne Slovensko, opozícia sa s tou môžu len tešiť a my sme politicky prehrali. A tie reči, že za to neručíme, nie sú celkom pravda. Každé euro, ktoré ide z Európskej únie, je vlastne v pozícii v budúcnosti dlhom každého členského štátu. Takže mrziame a tie politické tance.
1: Takže máme tu, Vočko, niekoľko vecí. Máme tu v prvom rade odblokovaný, alebo takto, opravený. Máme tu opravený ropovod Družba. Pánovi Zelenskému sa to podarilo. Vyzeralo to, že to bude na dlhé lakte. Rusi neustále útočili, chudák, on tam nemohol poslať opravárov. Nakoniec sa to podarilo. Neuveriteľné, ďakujeme, tlieskame. Takže máme opravený ropovod Družba. K tomu následne máme odklepnutú 90 miliardovú pôžičku, takzvanú pôžičku pre Ukrajinu a zároveň máme odklepnutý 20. sankčný balík proti Rusku. Počul si dva názory, Robert Fico versus Andrej Danko. Fico hovorí o veľkom víťazstve, o tom, že treba robiť suverénnu politiku a tak ďalej. Všetko si to počul. Andrej Danko hovorí niečo iné. Hovorí o veľkej prehre a tak ďalej a tak ďalej. Ako to vidíš ty?
6: Mámo, že som veľký fanda Roberta Fica. A myslím si, že posluchači pochopili to, že pan Danko není zrovna môj kúň. Nicméně ohledně těch dvou názorů, který si pouštěl, tak bohužel musím prohlásit, že souhlasím naprosto s panem Dankem. Robert Fico neměl tak úplně pravdu. A on mluvil například o tom, že teda ve spolupráci s Evropskou unií se povedlo.
1: Ano, přesně tak.
6: Nepovedlo se. A ve spolupráci s Evropskou unií už se nepovedlo vůbec nic. Naopak Evropská unie, Slovensko a Maďarsko těžce zasklila takzvaně. Prostě nechala je na holičkách a všechno bylo směřované k maďarským volbám, aby dopadly tak, jak dopadly. To byl účel hry. A Evropská unie jako taková dala přednost svým separátním politickým zájmům a zájmům někoho, jako je Zelenský, což je, ty si ho nazval podvodníkem, já s tím můžu jenom souhlasit. Čili Evropská unie se hrála naprosto odpornou roli a Robert Fico si mohl tu poznámku o tom, že Evropská unie přispěla, nepřispěla, měl si ji odpustit. No a bohužel Andrej Danko, pan Danko má teda pravdu i v tom, že říká, že jakoliv Slovensko, Česká republika, Maďarsko přímo neručí, tak nakonec v tom, až to Ukrajina nesplatí a bude potřeba ty peníze, protože jsou na dluh, vrátit věřitelům, no tak to půjde z rozpočtu Evropské unie, kam přispívají členské státy podle svého podílu na HDP, takže nepřímo se to bude platit. Samozřejmě, že naše země budou platit daleko méně než třeba Němci nebo Rakušani nebo Slovinci, ale nějaký peníz nás to stejně bude stát. Nicméně je dobře, že vlády odmítly aspoň to přímý ručení. Jinak ta půjčka, celá ta půjčka je velký darebáctví, protože já už jsem to tady říkal, všichni ti hrdinové, kterým vadil Viktor Orbán, jako německý kancléř Merz a podobně, který prohlásili, že to je skandál, že Maďarsko blokuje půjčku, na který se členský státy dohodly. Tak mohli přece své vlastní vůli zatížit německý rozpočet a ten podíl, který má Německo z těch 90 miliard, tak ten mohli německého rozpočtu poslat do Kyjeva. Nikdo jim v tom nebránil, nebo vzít si novou půjčku a říct, Viktore Orbáne, my si principiálně stojíme na našich hodnotách. A když ty nechceš, no tak se vůbec nic neděje, tak my tě obejdeme tím, že to uděláme jako jednostranný akt a bude vymalováno. Nikdo z nich to neudělal, protože neumí nebo vědí, že nemůžou předstoupit před svý voliče a víte, ono se nedostává na důchody, ono se nedostává na obnovu vodovodů, mostů a já nevím čeho všeho, nebo na lepší vzdělání. Ale dostává se, ty peníze půjdou do Kyjeva. Takovouhle odvahu nikdo nemá, aby šel do hrdel a statků, jak říkávali naši prapředci. Ne, oni to chtějí, oni ty peníze chtějí poslat, ale chtějí poslat maskovaně, protože volič je jednoduchý tvor, podle přísloví, co oči nevidí, srdce nebolí. Peníze, které by odešly z rozpočtu do Kyjeva, tak to by oči viděly a srdce by bolelo. Zatímco peníze, které odcházejí z rozpočtu Bruselu, tak to oči německého nebo portugalského voliče nevidí. Tak to ani jejich srdce nebolí. To je celý princip. Takže Andrej Danko.
1: Andrej Danko mal pravdu. Víš, to je také zaujímavé, že my sme vlastne počúvali celý ten čas od tých našich rôznych mainstreamových médií a samozrejme od celého toho, neviem, progresívneho tábora o tom, že ako pán Zelenský neklame, ako je naozaj pravda tá, že Rusi tam ten ropovod naozaj ostreľujú a Ukrajinci ho chcú opraviť, ale nedá sa to a tak podobne. A teraz, že aj títo ľudia vidia, keď iba trošku chcú, tak vlastne tým, čo Zelenský urobil, že ten ropovod zrazu sa záhadne, náhodne, neuveriteľne sa podarilo ho opraviť po maďarských voľbách, tak aj ľudia z tohto tábora, ktorí chcú, tak vlastne už vidia, že pán Zelenský je klamár a vydierač. Zároveň, vieš, je zaujímavé druhá vec, že my tu v Európe sme takí veľmi hákliví na to, keď sa tu ovplyvňujú parlamentné voľby. My vždy tu vidíme za týmto diabolské Rusko a veľmi dbáme na tom, aby sa tu voľby neovplyvňovali. No tak ja teraz rozmýšľam nad tým, že či ten zavretý ropný kohútik pred maďarskými voľbami nebol tak náhodou ovplyvňovaním volieb maďarských zo strany pána Zelenského. A do tretice, my tu v Európe sme veľmi hákliví na to, keď nás Rusko energeticky vydiera. My sme sa tu niekoľkokrát proste nad tým veľmi rozčulovali v Európe, že Rusko volí takú veľmi nepodarenú škaredú stratégiu, kedy nás pri každej príležitosti vraj vydiera energeticky a hrozí nám, že nám zastaví dodávky, keď niečo neurobíme a tak podobne. No a ja teraz tak rozmýšľam, že či to, čo urobil pán Zelenský, nebolo vydieranie Európy, takéto energetické vydieranie, ktoré my tu v Európe strašne neznášame. Takže tieto tri veci teraz hrniem do jednej vety. Neznášame klamárov a vyzerá to tak, že nás pán Zelenský klamal. neznášame ovplyvňovačov volieb a vyzerá, že nás pán Zelenský a spol na Ukrajine, že ovplyvňovali voľby maďarské. A neznášame energetických vydieračov a vyzerá to tak, že pán Zelenský nás energeticky vydieral. Za normálnych okolností by som vočko očakával reakciu Bruselu, reakciu progresívneho tábora, všetkých týchto, ktorým tieto veci vždy vadili, predsa. A všimol si si, čo teraz panuje také vzácne ticho pri pánovi Zelenskom. Tak len som chcel povedať, že toto by sme si asi mali zapamätať. Čo povieš?
6: Tak ono nejde o to, jestli si to budeme pamatovat my, ale jde především o to, jestli si to budou pamatovat papaláši v Bruselu a v Berlíně, v Londýně, byť teda Londýn není členem Evropské unie, v Paříži, v Římě a tak dále, a tak dále. Tyhle by si to měli pamatovat. A já do teďka nechápu, proč se všichni tihle nepostavili na stranu Bratislavy a Budapešti a nevykázali Zelenského takzvaně na jeho místo v momentě, kdy začal tyhle hrátky. Tak Evropská unie měla říct, ale až týden na to, aby si to dal dohromady, družbu opravil a tu ropu pustil. Hmm. Protože je to v zájmu členských zemí a teďko když je válka na Blízkém východě a jsou narušený toky energetických uhlovodíků, tak je to v zájmu Evropské unie. By se změnily dopady a ty to koukej rychle udělat. A nebo prostě zapomeneš na těch 90 miliard a nedostaneš to. Nedostaneš to a Ukrajina se zaroutí. Ten proces by byl velmi krátkej. A Evropská unie to neudělala. Jedna věc je veřejní varování, což by bývalo bylo úplně nejlepší, ale existují i tichý diplomatický kanály, které by vedly ke změně chování, ale oni nepoužili ani to, oni mu to mohli pošeptat do ouška. Jo, nic takového se nestalo, já to nechápu. A výsledkem toho je, to, co ty jsi říkal, že Zelenský říká, jo, tak 90 konečně jste navalili to, co nám právě náleží, těch 90, ale je to málo. Tak koukejte, dáte ještě každý rok 20. No teď to je přece neskonalá drzost, tohleto, jo. Ono je mu to málo, on už by se, ta Ukrajina tu válku už prohrála, já nevím, třikrát, protože jí došly peníze hned po prvním roce války. To není stát, to je prostě udržovaná žoldnéřská armáda. Protože válčí za cizí peníze, válčí v cizím zájmu. Tam ukrajinskýho není vůbec nic. A bez evropských peněz dneska už by se zhroutili. To není stát. Stát, který nedokáže financovat svoji válku, tak prostě není státem. A já teďko odbočím. Ukrajinci si myslí, že Evropská unie zaplatí obnovu Ukrajiny. Za mě se velmi mílí. A až jednou bude teda nějaký mír, přestane se střílet a začne fáze rekonstrukce, tak pokud Rusko nebude poražený a skutečně nebude platit Ukrajině reparace, tak Ukrajinci budou čekat, že přijdou peníze z Bruselu. A já tvrdím, že z Bruselu, pokud něco přijde, tak to budou pouze drobný. Žádný velký biliony EU dolarů, který budou potřeba na sanaci Ukrajiny, těch se nedočkají. Prostě v rozpočtech evropských zemí ani Evropské unie to není. Tyhle prostředky nejsou a nebudou. Takže Ukrajince čeká obrovský zklamání a obrovský střízlivění. Ale to už není. A doufejme, že ani nebude náš problém. Jo. Takže já nevím, co bude následovat a netuším, jak se z toho kdo dostane. Ale peníze prostě Evropa nemá a mít nebude, protože Evropa je zadlužená. Evropa sice maličko snížila zadlužení jako celek vůči svýmu celkovýmu HDP, ale maličko. Ale takový ty státy jako Francie, jako Itálie, jako Řecko, jako Finsko, já nevím kdo všechno, tak ty jsou na tom, čím dál tím hůř. Němci si chtějí půjčit na zbrojení a na Green Deal, si chtějí půjčit obrovský peníze. Takže tam odstranili dlouhou brzdu z ústavy. Takže na tom budou taky hůř. Všichni se prostě budou zadlužovat a na nějakou Ukrajinu prostě prostředky nebudou. No, co s tím chceš dělat?
1: No a k tomu ještě pridáme další věc, len to zhrniem, že keď som ja hovoril o tom, veď, Vlčko, že tieto veci by sme si mali pamätať, že tu máme, a povedzme si tak, ako je, máme tu klamára Zelenského, máme tu vydierača Zelenského, ktorý nás vydieral energeticky, a máme tu ovplyvňovača volieb Zelenského a zároveň tu máme Európsku úniu a to je to kľúčové, to je to mimoriadne dôležité, že máme tu Európsku úniu, ktorá sa na toto všetko pozerala a postavila sa na stranu Zelenského. Nie na stranu členských krajín typu Slovensko, Maďarsko a Česká republika. Nie. Stáli na jeho strane, vieš. A to sme teraz, Vlčko, že videli sme to v priamom prenose, že keď treba, tak Brusel vie kľudne sa postaviť na stranu klamára, keď treba, tak sa vie Brusel postaviť na stranu ovplyvňovača volieb, keď treba, tak sa vie postaviť na stranu energetického vydierača. A to je mimoriadne vážne zistenie, že Brusel sa naozaj v tomto prípade postavil na túto stranu a zároveň na stranu nečlenskej krajiny a obhajoval jej záujmy pred záujmami členských krajín a pred záujmami samotnej Európy. A z tohto by sme mali vyvodiť dôsledky a k tomuto je už len krôčik, ale nechcem tú debatu začínať, lebo by sme sa pri tom pristavili. K tomu je už len krôčik k debate o tom, že či ešte vôbec má zmysel v tomto spolku ostávať. Keď to tak je, že tento, že lídri tohto spolku, keď treba, všetko poprú. Všetko, čo, o čo im ako keby ide, máme tu európske hodnoty, máme tu dôležité, ja neviem, neovplyvňovať voľby, je dôležité nevydierať energeticky. A keď treba, tak toto všetko poprú. Postavia sa na stranu toho, ktorý toto všetko urobil. A ešte hája jeho záujmy pred členskými krajinami, tak potom vyvstáva z toho otázka, tak potom čo v tomto spolku, prečo tu vôbec ostávať, keď sa ukázalo v priamom prenose, že Brusel je schopný bez mihnutia oka toto urobiť. No ale, dobre, to si nechajme ako otvorenú otázku. Inú vec som chcel, Vlčko, povedať, že do tohto všetkého, my tu máme 1. máj, a ak všetko platí tak, ako to bolo povedané, tak od dneska, od dnešného dňa, by mal byť zastavený tranzit ruskej, respektíve kazašskej ropy cez Rusko do Nemecka. Rusi povedali, že od 1. mája zastavujú tranzit kazašskej ropy do Nemecka. Ja som už potom nedosledoval, či sa to naozaj od dnes udialo, ale hovorili o tom, že túto ropu zastavia, alebo teda, že Kazachstan nebude môcť cez územie Ruska túto ropu prevážať. Zachovali sa Rusi v tejto chvíli podobne ako Zelenský, ktorý povedal, že sa nedá cez Ukrajinu prevážať ruská ropa, no tak Rusi povedali, tak sa nedá cez Kazachstan, cez ruská ropa proste, že kazachská ropa cez Rusko sa tiež nedá prevážať, že zachovali sa podobne. Ak by toto bola pravda, že naozaj to od dnes Nemecku zastaví, aký veľký problém Nemecko má podľa teba?
6: No tak Nemecko určite problém bude, dobře, si to spomněl. Já jsem se na to chystal taky už ve spojitosti s tou minulou ukázkou, protože Zelenský říkal, že Rusové rozbili svými útoky tu ukrajinskou větev pro povodu Družba, že to nelze opravit, protože na to útočí. Je zajímavý, že stejní Rusové nerozbili větev tu severní, která jde přes Rusko, Bělorusko, Polsko až do bývalého východního Německa, do Švetu, do rafinerie ve Švetu. Tam jako tu, ku podivu, to Rusové nerozbili, rozbili jenom tu větev, která jde Ausgerechnet přes Ukrajinu. A nikomu to nepřijde divný. A Němci, kteří jsou zásadoví, kteří prostě ruskou ropu ne a tak dál, tak mě by zajímalo, jakým způsobem zjišťovali, že ta ropa je opravdu z Kazachstánu a ne z Ruska a že tam není nějaký výměný obchod, že Rusové nepustili Kazachům nějaký jiný dodávky třeba do Koreje nebo do Indie, to je jedno. A nedodávají svoji ropu, tak aby, protože to pro ně snadno přístupné. A Němci to prostě brali. Ta rafinérie ve Švetu, to byla centrální rafinérie bývalý NDR a byla samozřejmě postavená na ropu typu Ural, stejně tak, jako u vás Slovnafta, u nás Litvínov a Kralupy původně, tak i Švet. A vlastně ta rafinérie je zodpovědná za zásobování ropnými produkty jednak oblast celého Berlína, ale celého Braniborska a v podstatě těch východních spolkových zemí. Takže problém to určitě bude. Samozřejmě, že tam začnou proudit dodávky, protože je to napojený do Rostoku nějakým potrubím, takže určitě se nechá zásobovat. Ale jestliže ty ropní rafinérie a především ty jejich kolony zpracovatelský nebo hydrokraky jsou na určitý typ ropy, tak jsou schopní pracovat i s jinýma ropama. To je pravda. Ale výtěžnost je úplně o něčem jiným. Procento výtěžnosti je velice různý u různých rob. Já jsem o tom přinesl na kose článek, šel minulý pondělí. Jmenuje se to, co týden dal, tentokrát je ropné minimum, nebo tak nějak se to jmenuje. Napsal to kolega Haryb naprosto jaksi polopatickým, pro laika velmi přístupným, ale přitom vyčerpávajícím způsobem, jak to vypadá, jaký jsou výtěžnosti, co se děje, kdy se to děje, kolik je tam, jaký jsou podíly motorový nafty, jaký benzínu, jaké je leteckýho benzínu, co dá. Tak jo, pro zájemce odkazu na vydání kusy z minulého pondělí, pardon, najdou tam opravdu zajímavé informace v tomto smyslu. Čili problém to bude. Ta rafinérie nezavře v tom Švetu, to určitě ne. A to je příliš cená. A surovinu si tam Němci nějak dovezou. Ale výpadky budou a zejména teda na těch sektorech, které jsou dneska v Evropě nedostatkový, což je motorová nafta a což je letecký petrolej. Takže dopady to má, ale Rusové si zničí svoje přepravní kapacity na Slovensku a do Maďarska, protože to jde přes Ukrajinu, ale nezničí si stejný svoje přepravní kapacity, které jdou do Německa, k jejich dneska úhlavnímu nepříteli Friedrichu Mercovi. Ti hlava nebere. To je klasika, my si prostě lžeme, záměrně si lžeme, ať to stojí, co to stojí. No. A všechno nese společný jmenovatel Viktor Orbán. Viktora Orbána bylo potřeba zastavit za každou cenu. Ať to na penězích, to zastavení Viktora Orbána přišlo podle mě Evropu na několik miliard euro. Ale na dobrou věc nám přece není a nemůže být líto peněz.
1: Čarovné je, že Rusi pri zastavení tých dodávok argumentovali presne rovnako ako Zelenský technickými dôvodmi. No tak použili rovnaký argument. Od dnes je táto ropa kazašská cez Rusko zastavená. A čuduj sa svete, a to dopovedzme, a môžeme ísť potom k tomu OPEKu, to dopovedzme, že 33 alebo okolo 30% nemeckej ropy, vieš, kto čerpal? Česká republika. A teraz, čo sa stalo? No, je teraz vlastne práve preto, lebo je tu hrozba výpadku dodávok z Nemecka, ktorá sa od dnes stala realitou, tak vlastne česká vláda jedná o dodávkach palív so Slovenskom. Že teda Slovensko by mohlo dodávať Českej republike pohonné hmoty z rafinérie Slovnaft. Vieš, čo si teraz predstavím, keď túto vetu prečítam? Ja sa vrátim v čase dozadu a vidím toho vášho premiéra v tých okuliarikoch, toho tam, toho pána profesora z Brněnskej univerzity, ako rozpráva, že na rozdiel od toho zaostalého Slovenska, temného Ficoho, je Česká republika absolútne nezávislá od ruských zdrojov energií. Pamätáš sa?
6: Áno, samozrejme. A jak my sme to vyřešili s předstihem a dobře, a jak ty Slováci byli líní řešit svoje vlastní problémy, protože kdyby to byli řešili stejně elegantně jako my, tak už dávno měli náhradní potrubí. Jo. To,
1: tak.
6: No.
1: A čuduj, máš pravdu. A čuduj sa, světě, tak? Všetko bylo také ideálne, však pán Fiala, všetko bylo krásné, vy jste diverzifikovali, vy jste nezávislí, vy už nič nepotrebujete a už vôbec nie je nejaké sprosté Rusko a šialených Slovákov hlúpých, nič nepotrebujete, všetko je ideálne. Len nejaký Trump zrazu rozpútal vojnu v Iráne, zrazu Rusi zastavili dodávky ropy do Nemecka. Kto by to bol čakal, však pán Fiala, že ten svet sa vyvíja, rozvíja, že sa niečo udeje. Vy ste si to tak nakreslili v ideálnom svete, aký ste vy úžasný frajer, všetko ste zastavili. Keby som mal na chuť vás počúvať, tak ten zvuk tu teraz vystrihnem, aby som tu pustil ako dôkaz toho vášho, tej vašej istoty. Ako ste to vy všetko krásne vybavili a predstavte si, zrazu Blízky východ horí, zrazu Rusi zastavia ropu do Nemecka, však iste vy s tým nič nemáte, to Babiš pustil. Vy keby ste boli pri moci, vy by ste iste nebrali od Slovnaftu nič. Ale čuduj sa svete, zrazu výpadky z Nemecka a skladačka sa rozsypala s hrmotom, pán Zelenský. Tak tiež len akoby ďalšia z vecí, ktorú si treba zapamätať. A kľudne by sme v týchto témach mohli pokračovať ďalej a našli by sme takýchto šialeností kopec, ale ako ste počuli v úvode, máme dnes toho veľa, tak sa posuňme vočko k ďalšej téme, a to je ten OPEC. To už je to, čo sme samozrejme v piatok...
6: Borisku, ešte ne, ešte jednu vetu mi dovolil.
1: No, kľudne, kľudne.
6: Ja sa musím omluviť všem slovenským posluchačům, pretože zaplavila mě vlna studu v momentě, kdy jsem zjistil, že vicepremiér Havlíček jedná se slovenskou vládou právě o těch dodávkách ve Slovnaftu, který by nám udělali dobře. My jsme se neuměli Slovenska a Maďarska zastat v tom sporu. Ale v momentě, kdy to je puštěný, kdy ta ruská ropa teče a Slovnaft konečně může začít vyrábět na plnou kapacitu, tak my zaťukáme na brány Slovnaftu a žádáme, jestli bychom teda nemohli dostat pontonovou naftu. Já se za tenhle přístup hluboce stydím a omlouvám našim posluchačům.
1: No, ty si ten posledný, ktorý by sa tu mal obnovovať, ale dobre, však v poriadku, ak si to cítil, potrebu povedať, tak dobre. K tomu snad len toľko, že ako to je, že všetci to odmietali, ale keď tá ropa zrazu je a oni nemajú, tak zrazu je dobrá aj táto. To je, ako povedal Fico teraz o tom lete do Moskvy zase, hovorí, že všetci to odsudzujú, ale potom, keď ideme spolu na záchod niekde, na nejakom samite, tak všetci sa ma pýtajú, čo ten Putin hovoril. Všetci sú zvedaví. Tak to je presne toto. Ten istý princíp, že iba nevybočiť z radu, iba byť rovnaký ako všetci ostatní, iba nie s tým Ruskom, ale pritom všetci sa zaujímajú o to Rusko, aj energie potrebujú ruské, aj by s tým Putinom potrebovali vedieť, že čo, ako on plánuje, ale samozrejme navonok, pred ľuďmi, nie, nič ani náhodou s Ruskom. No tak len tak mimochodom, takto si tu žijeme. Vlčko, OPEC. OPEC je vážna téma, do ktorej sa už musíme dostať, lebo pomaly sa blížime k polovici našej relácie. Spojené arabské emiráty vystúpili, ako sme počuli, z OPEC a OPEC Plus sú tie kartely, ktoré držali a starali sa o to, aby nejaká cena ropy bola v čase na nejakej úrovni. Prečo to podľa teba urobili Spojené arabské emiráty práve teraz? Čo je za tým?
6: Tak neviem, proč to udiali teďko a proč to neudělali, dejme tomu před měsícem, nebo neudělali za měsíc. Já nevím, jestli to načasování je něco ke komentování, ale umím si, ale rozhodně
1: Já jsem to myslel, prepáč, že ti skočím, to otázkou, proč teraz jsem myslel, že či to nesouvisí s

0: Dobre, ale to nejde o ten 1. maj, ale platí, a to sa pýtam, že platí to, že keby Trump nerozpútal vojnu na Blízkom východe, tak dnes budú Spojené arabské emiráty ďalej v OPECu bez problémov?
1: Nevím, jestli bez problémů, na to bych nesázel, ale rozhodně bych sadil na to, že by v tom OPECu byli. Já si myslím, že oni chtěli odejít už nějaký čas a že se na to, že se na to připravovali, protože pokud vím, tak mají nějaký velký projekty na to, aby obešli Hormuzský průliv a provedli minimálně přípravní práce. Čili v Emirátech s nějakým konfliktem tohoto typu počítali a připravili se na něj. Ale nepřipravili se na něj dost, protože nikdo nemohl předjímat reakci Iránu. A to, že dejme tomu ve velké válce, a ta velká válka byla, a možná ještě bude, tak, že ve velké válce nepodlehne během 2-3 týdnů, možná 4. Jo. Já si myslím, že my Emirátníci, jestli se ten konflikt analyzovali, tak počítali s rychlou porážkou Iránu, vítězstvím Američanů a otevřením Hormuzského průlivu. To se nestalo. Ale pro jistotu podnikli kroky. A na mě to působí tím způsobem, že když je zavřený Hormuzský průliv, tak všechny ty státy, které těží naftu a plyn a potřebují plout přes Hormuz, tak přicházejí o obrovský peníze. To je bez debaty. To jsem neobjevil žádnou Ameriku. To vědí všichni. Ale otázka je, kolik měli v rezervních fondech a jak velký plány v současnosti finančně náročný musí realizovat a jak velký ztráty denně inkasujou. Já jsem dneska zrovna redigoval další článek už zmíněného kolegy Haripa, který zase vyjde v pondělí a který se týká situace s ropou ve světě. A ten tam někde vyšťáral informaci, kterou já jsem neměl, že všechny ty blízkovýchodní ropní monarchie tak otvírají takzvaný měnový swapy, protože jim schází peníze do rozpočtu. Prostě si někde půjčujou výměnou za něco v budoucnosti. A Spojené arabské emiráty si zřejmě půjčujou hodně. A navíc je tam taková úvaha, ty jsi se ptal, proč zrovna teď. Oni to nejsou žádní hlupáci a oni podle mě anticipujou budoucí vývoj. Vem si, jak vypadá situace ve světě. Momentálně je ropy nedostatek. A řeší se, jestli je to 10%, 12% nebo až 20%. Viděl jsem výpočet, který provedla německá Commerzbank, kde se jako dobrali výsledku, že kdyby se na trh pustila ropa ze zemí, které jsou sankcionované, kdyby se obnovily přepravní kapacity, které lze použít jako pro přepravu ropy, jak na moři, tak na souši, to v jednoduché češtině jako beru, jako kdyby jsme se dostali k ruské ropě a mohla se přepravovat všemi ropovody, které Rusové mají k dispozici a plynovody, plyn. Takže by ta ztráta se zavřením Hormuzu se zredukovala na nějakých 6%. A 6% výpadkem asi by svět už nějak uměl fungovat. No, jenomže ono se děje to, co se děje a Evropská unie provozuje politiku, kterou prostě provozuje. Naprosto se nevraženo. Takže změnu nelze čekat. Ale jednoho dne válka na Blízkém východě skončí, Hormuzský průliv se otevře a ropa začne z Blízkého východu proudit a pokud nedojde k tomu apokalyptickému scénáři, kdy Spojené státy

0: na Irán a zaútočí naprosto brutálně na jeho energetickou ropnou infrastrukturu a Irán to oplatí útokem na ropnou, plynovou a ocelovací infrastrukturu všech okolních států. Takže vypukne světový ekonomický armagedon. Tak pokud nedojde k naplnění tohohle scénáře, a doufejme teda, že ne, tak bude to nějaký scénář z těch dvou dalších možností, to znamená dohoda, která uspokojí jak Spojené státy, tak Irán, nebo prostě Spojené státy Irán přes tu blokádu uškrtí, což je taky možnost. Tak jestli to bude jedna z těchto dvou variant, tak potom najednou naběhnou veškeré ropní kapacity, naběhnou přepravní kapacity a ropy najednou začne být víc než dost. Protože vem si, ty máš Venezuelu, která se vrací na trh, která byla dřív embargovaná, tak ta se vrací a bude se snažit těžit co nejvíc, protože se potřebuje zahojit tu ekonomickou blokádu inkasovala strašně. Všechny ty státy Blízkého východu, to znamená Irák, Kuwait, Bahrajn, Saudská Arábie, Arabský Emiráty, Katar, všichni budou těžit jak o život, aby kompenzovali ty svoje výpadky, které mají teďko. Dejme tomu, že do toho se ještě vrátí nějakým způsobem třeba i Rusové. A Rusové taky budou potřebovat kompenzovat ztráty. Takže hrozí možnost, že najednou všichni zaplaví, protože všichni jsou potřební, ty velký těžaři, tak zaplaví světový trh ropou a ceny začnou klesat. Začnou klesat dramaticky, možná až někam ke 40 dolarům za barel, ale potřeba i pod něj. Všichni, čili Spojený arabský emiráty, se pojistil tím vstoupením z OPECu tím způsobem, že oni se vyberou sami, jestli budou chtít respektovat omezení těžby, který OPEC stanoví, aby se ty ceny nepropadly příliš hluboko. Protože vytěženou a prodanou naftu už nikdy nebudeš mít. Už se k ní nikdy nedostaneš. A když to prodáš za 100 dolarů, tak je to něco jiného, než když to prodáš za 40 nebo za 35 dolarů. Že jo? Prodávat prostě musíš. A oni si chtějí tady ponechat svobodu jednání. Já jsem četl taky, to, co jsi četl ty, spoustu komentářů, že to je Trumpovo vítězství, že Trump rozbil tu OPECu a právě, že tím dosáhne zlevnění nafty. Já si myslím, že to není vůbec potřeba. Jo? Z toho, co jsem vysvětloval, máš v Venezuelu počínajíc a všemi těmi ropnými státy v zálivu až k Rusku, všichni ti velcí těžaři mají potřebu, až nastanou normální podmínky, tak zinkasovat z prodeje ropy co největší peníze. No a teďko musí dojít k něčemu, aby ty ceny ropy nepropadly příliš hluboko, protože to zase poškodí všechny. Ale nejvíc, kdo by při tom hlubokém propadu ropy byli poškozený, jsou američtí břidliční těžaři. Je to něco, s čím tyhle komentáře vůbec nepracují. Já jsem četl kdysi, kolik stojí produkce jednoho barelu, já nevím, v Saudské Arábii snad 20 dolarů, jo, jsou náklady, v Rusku asi 55 nebo kolik. No ale ty břidliční těžaři ve Spojených státech, tak ty byly vždycky i na těma ruskýma cenama. Takže vítězství Donalda Trumpa, že teda rozbil ropný kartel, že taky znamená, že bude těžce zasažen jeho domácí ropný průmysl, který momentálně zachraňuje Spojené státy jako energeticky nezávislou velmoc. To je to, co mají Spojené státy oproti všem jiným. Jo, oproti Evropě, oproti Číně, oproti Indii. Tohle chrání momentálně Spojené státy. Ale pokud se ceny příliš propadnou a budou se na těch propadech držet příliš dlouho, tak první, kdo zavřou, budou američní těžaři. Je to vítězství Donalda Trumpa, nebo to není vítězství Donalda Trumpa?
1: K tomuto len dve drobné poznámky, jedna taká malička pod čiarou, že keď si spomínal tú Venezuelu, mimochodom, čo je s Madurom? Mimochodom, lebo vieš, teraz si spomínam, že keď ešte žil chudák Navalny, ruský to kritik režimu, námerne to slovo Putinovho režimu, tak sme vedeli všetko, čo sa deje vo väzení s Navalným. Že všetko. Ako sa zobudil, kde ho pichlo, čo sa deje, kto mu ublížil a tak podobne. Chudák už je po smrti. Dobre. Jedno vraví niekto, že čo sa mu stalo, iné vraví Moskva. Ale skrátka, dobre, vedeli sme všetko, čo sa dialo. Si predstav, Maduro je zavretý a netušíme nič. A že nula. Si predstavte, ľudia, teraz sa zamyslite, čo je s Madurom? Si predstavte to embargo informačné. Nič nevieme. Nič. Mimochodom, nič. To je tak mimochodom. Teraz k téme, že áno, toto som presne čítal, že je tu riziko, že Trump akože vyhral dobre, ale riziko, že tak znížiť teraz ceny, že poškodí amerických producentov. Ale mňa skôr zaujíma, Vlčko, vieš, že tu sa ako veľký víťaz v mainstreame prezentuje Donald Trump a ako veľký porazený, tých je vraj viac, ale že na prvom mieste Saudská Arábia. Saudská Arábia ako top člen OPEC-u, ktorý bol tak ako neformálny, alebo aj formálny líder tohto zoskupenia, ktorý teraz týmto rozhodnutím mimoriadne utrpí. A tu sa ja v tomto celom trošku strácam, lebo však veď Saudská Arábia bol najbližší spojenec Spojených štátov amerických na Blízkom východe. Veď Saudská Arábia bola tá, ktorá spolu so Spojenými štátmi americkými v minulosti položila na kolená sovietský zväz práve tým, že ovplyvňovali ceny ropy a potom sovietský zväz nemal proste peniaze. Veď Saudská Arábia bola tá, ktorá vždy bola na zapískanie pribehla. A teraz Donald Trump, Spojené štáty americké, toto urobia Saudskej Arábii? Tej Saudskej Arábii, ktorá teraz je označená za najväčšieho porazeného toho, čo sa udialo práve v súvislosti s vystúpením Spojených arabských emirátov z OPEC-u. A nie, že s tým nemá Donald Trump nič, však tu Donald Trump hovoril, že celý čas sa na to sťažoval, ako ten OPEC ovplyvňuje ceny ropy, ako okráda a tak podobne. Čiže Donald Trump si toto žiadal. Donald Trump chváli tento vývoj, no ale tento vývoj je v absolútnom rozpore s tým, čo si prijala Saudská Arábia, tak ako toto chápať? Že Saudská Arábia, veľký spojenec Spojených štátov a Spojené štáty toto urobia, respektíve s týmto súhlasia? Ako toto spolu funguje? Ako to spolu ide dohromady?
0: No tak Saudská Arábia už dávno není takový ten slušný příklad, který přiběhne, když Spojené státy zapískají. To si například viděl. Vstavu Biden bin Salman. Biden přece vyhrožoval v předvolební kampani, že postaví bin Salmana před soud a že mu to spočítá. A když se stal prezidentem, tak začal velmi škebrat, aby vůbec mohl přiletět na státní návštěvu do Riádu a došlo tam k tomu záměrnému nepodání si ruky a tak dál. Čili Saudi ty dneska hrajou svoje vlastní hry. Nemůžou je hrát absolutně volně, protože ohledy na Washington prostě brát musí. Nejsou v pozici, že by ho mohli úplně ignorovat, ale nejsou ani v pozici, že musí přiběhnout na zapískání. A samozřejmě oni byli a jsou pořád hlavní těžkou váhou OPEC. Prostě jejich ropní zásoby jsou největší, jejich produkční náklady jsou nejnižší, takže oni mají takovou tu klíčovou roli té nejtěžší váhy. Emirátníci, to je pozice číslo dvě. A já si myslím, že to bude jako mezi, že tam vznikne něco podobného, jako máš mezi například mobilními operátory. U nás v České republice máme tři velký operátory a ty nepotřebují vytvářet formální kartel. To je zakázaný, vytvořit se nesmí, ale jako všichni mají ku podivu stejný tarify, stejný ceny. Tež platí pro všechny benzínové pumpy napříč celou Plzní, kdy všichni jsou různý značky, různý řetězce, no ale všichni mají úplně stejné ceny, aniž by vytvořili formální kartel. A je otázka, jak budou fungovat Spojené arabské emiráty. Já si myslím, že ty budou sehrávat nějakou podobnou roli, že se příliš lišit nebudou, ale ponechaj si volnost manévru, když to budou potřebovat. Takže znova, je to vítězství? Není to vítězství. Já nevím. A Donald Trump, ještě k té tvé otázce, jak je to mezi Saudskou Arábií a Spojenými státy?
1: No, no. Lebo směrem k tomu, že Saudská Arábia teraz by mohla být riadně naštvaná na Spojené státy americké.
0: No, ona taky samozřejmě, že bude. Samozřejmě, že bude. Ale každej si žijeme ve světě, kde si každý sleduje pouze své zájmy.
1: Okrem Bruselu.
0: Přátelství.
1: Okrem Bruselu. Ten si nehle...
0: Ano, kromě Bruselu.
1: Okrem Evropské unie, tá nie.
0: Skvělá poznámka. Jo. To jako každý si sleduje svoje úzký zájmy a aliance nebo nějaký přátelský svazky, ty jsou pěstovaný velice účelově a pouze po dobu, kdy to vyhovuje těm dvěma, třem nebo čtyřem účastníkům něčeho. A v momentě, kdy to někomu přestane vyhovovat, tak se klidně spojí se včerejším nepřítelem. Tak to prostě je. Spojené státy si nemůžou dovolit přijít o Saudskou Arábii. Nemůžou si to dovolit proto, aby se Saudská Arábie nespojila nějakým velkým pevným punktem s Čínou. To by byla jasná prohra Spojených států. Jo. To si nemůžou Američani dovolit. A nemůžou si to dovolit už proto, aby Saudi takhle náhodou nezačali ve velkém obchodovat s ropou přes čínskou měnu. To by byla Trumpovo prohra a prohra, prohra Spojených států, protože dolar stojí a padá s tím, že je krytej světovýma zásobama ropy. Už jsme si to vykládali. To z něj dělá tu měnu měn a umožňuje to Spojeným státům se zadlužovat tak, že každý jiný už by musel dávno vyhlásit bankrot.
1: No ale dobré, no ale keď si teraz Saudskou Arábiu rozčertil do biela, no tak, ako to teraz ideš spraviť, že budeme ďalej kamaráti?
0: No, ale za mě Trump s tím nemá celkem něco společného. Jestli tam byly nějaké jako tichý rady nebo tichý doporučení pro Spojené arabské emiráty, to já samozřejmě nevím, ale rozhodně tam nebyl nějaký tlak, který by šel veřejně vysledovat a doložit. Já si myslím, že to byla běžná rivalita mezi číslem 1 a číslem 2.
1: Dobre, čo sa teraz podľa teba udeje? Lebo sú tu také nejaké predikcie toho, čo môže byť a niektorí tí komentátori sa odvolávajú na minulosť a hovoria, že keď sa takéto niečo v minulosti dialo, lebo však odchádzali nejakí menší členovia OPEC-u už aj v minulosti, aj Indonézia tak podobne, tak to boli malí členovia, ale toto je akože naozaj ťažká váha. No a že teraz hrozí dumpovanie cien, hrozí teraz konflikt medzi Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou, nie je zatiaľ tak asi ten vojenský, ale taký konflikt, že budú sa predháňať v tom, že kto dá lacnejšiu tú ropu a že vlastne hrozí prudký pád cien, že hrozí chaos na trhu. Tak máš tu teraz dva tie scenáre, ten krásny, ten pozitívny, bude to nádherné, budeme mať lacnejšiu ropu, a tak ďalej. A potom je tu ten čierny scenár, že vo výsledku, že chaos, že vznikne, že nebude dobre, tak že, čo by si skúsil tipnúť, že ktorou cestou to pôjde vývoj? Potom to, čo?
2: No, tak určite dojde k pádu cen, to už jsem říkal, to je otázka toho, že v momente, kdy bude odblokovaný Hormuz, tak všichni velcí producenti ropy mají důvod zavalit svět svou ropou, protože všichni budou potřebovat příjmy za to, co jim momentálně uniklo, co se zničilo, čili rozhodně teda ceny ropy padnou a já nevylučuju, že to bude za $40 za barel, nebo ještě mý. A chaos na ropě si dost dobře neumím představit, protože co to je chaos na ropě? To znamená, že někdo to nabídne za $10? Asi ne, jo. Krátka, tak si najde. Dojde k nějakému konfliktu mezi nabídkou a poptávkou, tak jako k němu dochází teď, kdy je prostě té fyzické ropy málo. My se bavíme o tom, že ropa stojí, dejme tomu v tomto okamžik nějakých $110 za barel, ale to je papírová ropa, to jsou takzvaný futures na nákup ropy nebo fyzickou dodávku ropy za půl roku třeba. Ale když máš ropu, kterou máš na tankeru, kterou můžeš dodat zítra, tak to nestojí žádných $111 nebo $110. To tě stojí podle typu od $130 do $160 za barel, jo. Ta fyzická ropa. Čili potom se můžeme dočkat opačního scénáře, kdy ta papírová ropa bude stát $50 za barel, ale fyzická naložená na lodi, kterou budeš moc prodat do nějaký rafinérie, tak bude stát $25 za barel. To už tady bylo, to už přece ropa na moři už měla záporné ceny, kde se platilo za to, že si to jo, příjemci, to jsme přece vysílali, ano, to jsme komentovali v nějaké hodině velká, a nevím, jak je to dlouho na zpátek, nějakých 5-7 let.
1: Tak, nějak, ano, to si pamätám.
2: Jo, čili ano, tohle je chaos potom, to je ten chaos, a jestli to může nastat, Borisku, já nevím, já nemám tu křišťálovou kůli, která by mi to ukázala, ale v tomhle světě je všechno možný. A říkám, ten, kdo to odnese nejvíc, pokud dojde k pádu cen, tak budou americký frakovací těžaři.
1: No, tak Trump jim pomohl tím, že se těší, že rozbil OPEC. No, a pre nás to čo znamená, že my by sme sa z tohto vývoja mali tu u nás v Českej republike na Slovensku viac tešiť? Že dobrý vývoj, že bude to lacnejšie všetko?
2: No tak když je laciná ropa, tak samozřejmě, že to tak je laciný i plyn, protože on to provází více nově. A to samozřejmě by nás těšit mělo. Otázka je, co se vymyslí v takovém případě Brusel, jestli nepřijde s povolenkama ETS 3, 4, 5 nebo 10. A protože ropa je příliš laciná a protože plyn bude příliš laciný, no tak to holenkové ne, to nedopustíme. Vy byste příliš zatěžovali klima planety.
1: Ano.
2: Tak budete platit. Jo, já si umím představit i tohle. Ačkoliv na to si se neptal.
1: Ano, nepýtal, ale dobře, že vravíš, lebo to my tak máme, že ano, že ak by to bolo lacné, tak potom budeme vo väčšom zaťažovať životné prostredie, znečisťovať životné prostredie, a nám tu predsa ide v prvom rade o záchranu planéty a hneď potom predáme nejaké zbranie Ukrajine, aby mohla zbombardovať nejakú tú rafinériu Rusku a vypustiť toľko emisí plynov do ovzdušia, čo tu nespálime v Európe ani za 20 rokov, ale to len tak mimochodom, keď som už pri tom, tiež som to spomínal v tom úvode, že a to som ani nemal v pláne sa o tom baviť, ale keď už o tom hovoríme, tak v rámci toho, tej všeho chute tém si dajme aj toto, že ty si nakoniec o tom aj u seba písal článok na Kose, že nedarí sa teraz tomu Rusku vojensky a že jednoducho naozaj tie rafinérie horia stále viac a viac a že v Rusku už teda sa začína špekulovať o tom, že by to bolo nejak zastaviť a že sú tu po ruke jadrové zbranie, tak k tomuto možno nejaký taký komentárik by sa patrilo, že ako to vidíš v tomto smere, ten ďalší vývoj?
2: No, tak nebezpečí nasazenie jaderných zbraní samozrejme roste, protože Evropa objevila přeci jenom nakonec řešení, který umožňuje Ukrajině vyrovnat cíly na bojišti a Evropě zasáhnout nebo dodávat věci, které nemůžou Spojené státy zablokovat. To je veškerá ta dronová technologie, kdy dneska evropští výrobci dronů tak spustili masovou produkci zejména dálkově řízených dronů, který umožňují bombardování hloupy Ruska a dodávají to na Ukrajinu. A je toho opravdu hodně, Rusové tomu nedokážou čelit. Já denně projíždím ruský kanály, tak čtu to rozhořčení, který tam je. A fakt je, že když si vezmeš, že Irán dokázal proniknout protivzdušnou obranou Izraele, kde Izrael je malá země, kde ta protivzdušná obrana je koncentrovaná v míře, která není nikde jinde na světě možná.
1: Mm-hmm.
2: A mají pravděpodobně nejkvalitnější systémy jak protiraketové obrany na světě vůbec Izraelci. Protože mají tam americké technologie a mají tam svý technologie. A přesto Iránci to dokázali prolomit. A teď si představ tu obrovskou zemi, jako je Rusko, s nespočtem důležitých strategických podniků všeho druhu, tak to nelze, to prostě nelze přikrýt. Já nemám, jak porovnat ruský protivzdušní systémy s tou vrstvenou izraelskou armádou, ale ta koncentrace prostě, i kdyby byly stejný nebo dokonce lepší, tak to prostě přikrýt nelze.
1: Uh-huh.
2: A Evropa přišla na to, jak na Rusko teda opravdu masivně zatlačit. No a Rusové s tím něco dělat budou muset, protože oni použili všechny konvenční zbraně, který mají k dispozici, namířili je na všechny cíle, o kterých věděli, že budou Ukrajinu hodně bolet. I už rozbili. Ta Ukrajina nějak teda funguje. A funguje asi dost špatně, ale prostě funguje. A teďko Rusko začíná mít velký problémy. Čili z toho máš jedině dvě východiska. Buď uzavřít nějaký mír, aby to skončilo a pak si prohrál. A nebo teda sáhnout po jádru a udělat tam definitivní konec té války, protože pak už nikdo válčit nebude. Já doteďka nechápu, a říkám to opakovaně, doteďka nechápu, proč Rusové nějakým způsobem se nepokusili zasáhnout ty mosty, které vedou přes Dněpr. Kdyby je narušili a zničili, tak jako se to povedlo u toho Antonovského mostu, který vedl do Chersonu, tak tam stačily opakované údery zájmarsů k tomu, že prostě zničili vozovku a přes opravy už nebylo možné to držet, tak se Rusové stáhli radši na druhý břeh, než by riskovali nouzové zásobování. A to tež ale platí o ukrajinském levém břehu Dněpru a celé té jeho armádě, která je na levobřežní Ukrajině. Prostě ze ztrátou mostu by ta armáda skončila velice rychle a byla by válka poražena. Ale Rusové evidentně nemají prostředky, kterýma by dokázali ty mosty poškodit s výjimkou atomových zbraní. Oni mají ty plachtící bomby 3-tunový nebo 3,5-tunový, který by asi ty mosty dokázali zlikvidovat. Ale bohužel jednak asi nebudou dostatečně přesný. To je jedna věc. A druhá věc je, že by to asi vyžadovalo, aby jejich letadla šli daleko blíž, jako prostě museli by vlítnout do území, který je krytý systémy ukrajinský PVO a to, do toho se Rusům nechce. Takže co zbývá? Zbývají rakety s taktickými dvěma hlavicemi.
1: No, někdo by ti podal, že ještě tu máme orešník, že jsem byl dvakrát použit.
2: No, tak orešník. To je věc, nad kterou jsem spekuloval. Otázka, tam jsou dvě otázky. Za prvně. A Rusko, těch orešníků dost. To je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě. Je ten orešník dostatečně přesný, aby trefil most, jeho šíře je, dejme tomu, 20 metrů. Jsou ty orešníky tak přesný, aby trefili s odchylkou plus minus 10 metrů. Já nevím. Já jako technický parametry neznám. Ale kdyby jich bylo dost, byli dostatečně přesný, tak si myslím, že už bychom to viděli.
1: No, práve s tým súvisí aj to, čo hovoril, čo som čítal v úvode od toho Dmitria Medvedeva, že nejak sa to tak nebezpečne stále častejšie začínajú tie veci skloňovať, jadrové zbrane a predvečer prvej svetovej vojny a druhej svetovej vojny. Počúvaš, máš chuť povedať, že my sa naozaj blížime akože nezadržateľnou rýchlosťou ku svetovému konfliktu, tak sú ľudia, ktorí tvrdia, že už dávno vypukol, že tú tretiu svetovú máme, len si to ako keby neuvedomujeme ešte, ale dobre, však môže byť, ale že to ti tak začína vočko vyzerať už akoby až nezvratne táto vec.
2: No, ja si myslím, že bohužiaľ tá situácia je den ze dne horší a horší. Takže včera jsem po mě ještě teda jeden velmi nebezpečný aspekt, který rozehrává Evropa. Zabavování lodí ruský stínový flotily. Včera nebo předevčírem došlo k další eskalaci, kdy Švédové zadrželi jednu z těch lodí ruský stínový flotily, která byla nějakou zývajkou, ale patří do ní. A prohlásili, že ji zadrželi na základě žádosti třetí země, která odůvodnila, že je potřeba ji zadržet z nějakého důvodu, který švédský království uznalo za hodno důležitosti a prostě udělali to. A tu loď zabavili. To je ta eskalace. A pravděpodobně ji předají té zemi, která o to požádala. Neřekli, která, ale je to jasný. Prostě jestli nějaká třetí země, tak je to Ukrajina. A došlo k zabavení lodí. Francouzi a Belgičani a nevím, kdo ještě, Švédové taky předtím, ty lodě obsadili, ty nový flotily, donutili je, aby zakotvili v jejich přístavech, ale plně zabavili je do té. A po nějakém čase je prostě myslali odplout. Teďko došlo k zabavení. A to je eskalace. A může se to kdykoliv zopakovat. Já si neumím představit, že tohle prostě Rusko bude trpět. Rusko nemá dost válečných lodí na to, aby zavedlo systém konvojů. Ty konvoje prostě doprovázelo přes Baltské moře někam do mezinárodních vod, kde ovšem je můžou odchytávat zase Angličani. Jo. A ty se do toho zkusím zapojit. Čili my jsme svědky eskalace na moři a to taky nepůjde věčně. Přijde okamžik, kdy v Kremlu dojde Putinovi trpělivost a bude muset něco nějakým způsobem reagovat. A když se podíváš na ruský kanály, tak je tam ta reakce požadována, to požadovaná už minimálně půl roku a zatím se nic neděje. Čili je to zvýšený tlak na Rusko i dálkovým bombardováním. A je to zvýšený tlak na Rusko přes stínovou flotilu. Tohle nemůže skončit ničím dobrým.
1: No a to má mi teraz, to, čo si teraz povedal, mi ponúklo taký oslý mostík k ďalšej téme a to je Trump, Putin, ich telefonát z tohto týždňa alebo z týchto dní. Niekto by povedal, že je to ešte tretia možnosť, že vyhnúť sa tomuto a že rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine a toto nejako celé stopnúť, a tí ľudia by mohli vidieť nejakú nádej práve v Trumpovi, ktorý už viackrát dal najavo, že táto vojna na Ukrajine nie je jeho vojnou, že sa mu nepáči, že by ju chcel ukončiť a tak podobne. Napokon o to viac, že teraz má ďaleko väčšie problémy na Blízkom východe. Tak ten telefonát, keď sa posunieme k nemu, aby sme všetky tie témy stihli, tak ten telefonát dáva v tomto smere nejakú nádej? Alebo ani nie? Medzi Trumpom tak a Putinom.
2: Na každej páté dobře sú skutečne. Mne by zajímalo, z čí iniciatívy byl. A skoro bych řekl, že byl tentokrát z iniciatívy Putina. Ne telefonoval Trump Putinovi, ale že to bylo naopak. Protože hlavním oznámením pro mě bylo ten návrh na, to krátký příměří za týden. A to je záležitost, která je jasně vysvětlitelná. 9. května vždycky byla tradiční velká vojenská přehlídka na Rudém náměstí. Dneska při stavu dronové techniky, která a raketové techniky, kterou už mají Ukrajinci k dispozici, tak si umím představit, že buď žádná přehlídka nebude. A pak to bude jasný ukrajinský PR vítězství. Vidíte, my jsme donutili k tomu, že odřekli přehlídku na Rudém náměstí. Pardon. Teda dokonce, nebo dřív byly přehlídky na 7. listopadu na výročí Wrzlera. A ta přehlídka se uskutečnila dokonce i v roce 1941, kdy Němci stáli před branama Moskvy. A přesto ta přehlídka na Rudém náměstí byla. A ty jednotky šly z Rudého náměstí rovnou na frontu. A kdyby jaksi v Rusku odvolali přehlídku na den vítězství, tak by to byla obrovská PR blamáž pro Rusko a Putina osobně. Takže řekl bych, že volal Putin Trumpovi, aby zajistil příměří na ten vítězství, tak aby mohla přehlídka v klidu proběhnout. No a tohle si Zelenský nechá zaplatit. On s tím ještě mimochodem nesouhlasil. A já jsem zvědavý, jestli to odsouhlasí. Já bych řekl, že ne. No a co se bude dít potom, vůbec netuším. Takže za mě tohle byl hlavní smysl toho telefonátu. A jestli tam bylo ještě něco dalšího, já nevím. Ale já bych ten telefonát vykládal tak.
1: No, tak já jsem čítal, že prehliadka bude v Moskve, ale bez použitia techniky vojenské, že len nějaké vojenské jednotky budou pochodovat. Ale že technika...
2: No, já jsem se taky, ale všichni vědí, že ta přehlídka začne v 10 hodin moskevského času. Že tam bude spousta lidí a že tam bude nějaký jednotky vojska. A teď si představ, že tam bude, na tu přehlídku bude podniknutý masový, raketový a dronový útok.
1: No, za normálnej okolnosti to poviem tak, ako to cítim. V takomto prípade si viem predstaviť použitie jadrových zbraní Ruskom na Ukrajinu.
2: No, to já potom taky. Já potom taky. Hmm? A to mohl být, Borisku, když jsi tohle řekl, tak já si dokonce umím představit, že to bylo jádro poselství Putina přes Trumpa Zelenským. Jestliže nás napadne, teda mě pustíme. To si klidně umím představit. A mimochodem, Zelenský vyhlásil Velikonoce, není to tak daleko, co byly Velikonoce, a Zelenský tenkrát přišel s návrhem velikonočního příměří. No a Moskva na to nereagovala. Moskva potom vyhlásila sama velikonoční příměří. Hmm. Může být, že to tentokrát bude podobný.
1: Aj keď treba povedať, že sa to veľkonočné prímerie nedodržiavalo, obe strany sa ďalej nejak veselo obstreľovali a každá obňala tú druhú, že porušuje prímerie. A ty si v tej uputávke ale spomenul keď si ho tam uvádzal, že aj tejto téme sa, pri tejto téme sa pristavíme, tak zároveň si tam uvádzal aj pri tomto telefonáte niečo v tom zmysle, že Trump dal najavo svoj opäť raz odpor k Európe, že to nejak vyznelo z toho telefonátu. Čo si ty myslel?
2: Tak Zelenský, ten se vehementně přece snaží o to, aby do těch jednání byla za každou cenu dotažená Evropa, protože to jsou dneska jeho protektoři a Putin s Trumpem rozhodně nic podobného připustit nechtějí. No a to jsem ještě neměl tušení o tom, že Trump zřejmě od pondělka zavede ty 25% cla.
1: Takže se s Evropou nemazná Trump ani náhodou?
2: Ne, nebude se ním mazat. A nemá k tomu sebe menší důvod.
1: Dobré, tak k tomu telefonátu, tam vidíš najdôležitejší moment a rozmer práve tohto, hej? Čo si tu spomínal, že...
2: Jo, určite.
1: Ukrajina versus Rusko a či sa budú obstrovať a nebudú a práve počas toho, tých oslav, počas 9. mája. No ale v tom telefonáte sa mal spomínať aj Blízky východ a udalosti tam a mal Putin varovať Spojené štáty americké pred pozemnou operáciou v Iráne. A to sa vlastne dostávame v tej záverečnej polhodinke k tej asi poslednej téme, ktorú si naznačil, a to je to, že máme piatok a zajtra je víkend a blíži sa hodina H. Ja som tam v úvode čítal to, čo sa momentálne šíri po Telegrame, ako sú už nejaké tie americké veliteľstvá centrálne pripravené na útok na Irán, ako sa teraz v kongrese jedná o tom, že práve dnes malo vypršať to, myslím, 60-dňové či koľkodňové niečo, že sa nebude útočiť a tak podobne. Tak prejdeme k tomu od toho telefonátu, kde Putin varuje Trumpa, aby neútočil v Iráne pozemne, k tomu, že máme dnes piatok, tak chystá sa podľa teba teraz niečo v tom Iráne? Je to tak, že môžeme sa ľahko dočkať toho, že ja neviem, že ráno sa zobudíme a bude zase horeť Irán?
2: Ja si teda myslím, že ne. Kdyby byl přinucený si vsadit na to, jestli bude válka nebo nebude válka ten víkend, tak bych sázel na to, že nebude. Já už jsem to naznačil. Existují celkem podle mě tři možné varianty toho, co se na Blízkém východě odehne. Ta první varianta, za mě nejlepší, je to tak varianta, kterou já nazývám win-win, kde vyhrávají všichni. Ta varianta spočívá v tom, že by se Spojené státy dohodly s Iránem na nějakém modu vivendi, podle kterého by spolu fungovali do budoucna. Kdybych to měl definovat já, tak Iránci odevzdají veškerý svůj obohacený uran výměnou za to, že Spojené státy okamžitě zruší veškerý sankce a vrátí veškerý zmrazený aktiva a Irán se vrátí prostě na světovou scénu jako rovnoprávný partner. To je totiž věc, kterou by mohly obě strany prezentovat jako svoje vítězství. Trump by se mohl postavit a dokonce i Netanyahu před své voliče a říct, podívejte se, my jsme dokázali to, co nikdo předtím nedokázal. Irán se vzdal svých strategických zásob obohaceného uranu, technické kapacity na to, aby strojil atomovou bombu, tak jsme mu zničili na nejméně dalších 20-30 let. A než to znova vybuduje, tak jako my se můžeme kdykoliv vrátit a začít další kolo. Čili jaký by to mělo pro Irán smysl. A Irán se může jako postavit, nebo to náboženský není, je postavit před Iránce a říct, podívejte se, Spojené státy nás neporazily. My jsme jim odolali a Spojené státy zrušili veškerou blokádu Iránu, jako takovou, vrátili nám to, co nám jako zadržovali, ukradli a zrušili všechny sankce, Takže my jsme vlastně vyhráli. No a já si myslím, že většina voličů by to akceptovala. Notabene, pořád se držím svý teorie, že pro iránský vedení není problémem vést válku, aby se udrželo u moci. Ale bude pro ně hrozně problematický přežít, až nastane mír a ta země by měla začít normálně fungovat. Teď budou chtít, aby fungovala co nejrychlejš. Ale ono to rychle nepůjde. Tam bude nepředstavitelná spousta potíží, kdyby dostali těch zmrazených 100 miliard. Prostě bude málo a lidi budou nespokojení a ta nespokojenost půjde vůči režimu, půjde vůči revolučním gardám a konec konců nespokojení budou i ty revoluční gardy a když si tomu připočteš. Ještě to, že Izraelci popravili celý iránský vedení a to nejenom to první patro, ale nejspíš ještě minimálně další dvě. Čili v Iránu vypukne regulérní boj o moc. Krátka, všichni se budou cítit povolání k tomu, že oni by měli vládnout a bude taková ta klasická rvačka o kost. Jo. Čili mě z toho vychází, že mír je nejrychlejší cesta, jak se Irán zbaví náboženského režimu. Otázka je, jestli to chápe taky Donald Trumpa, jeho kohorta poradců.
1: Víš,
2: ale to je to, prosím, je to vězná varianta. A že máš variantu druhou. Ta varianta druhá, to já si sám pro sebe nazývám uškrcení Iránu. To je to, co provozovali Spojené státy s Venezuelou, kdy zablokovali Venezuelu a blokují Kubu. Nic nesmí. Dovnitř nic nesmí ven. To je ta blokáda, kterou provozují Američani. Tohle vede zcela jistě k americkému vítězství. Naprosto jistě. A se dvěma podmínkama, nebo se dvěma, řekl bych, takovýma dírama. První díra je, že Trump k tomu uškrcení Iránu má úplně všechno. Pozemní dovozy rozhodně a vývozy rozhodně Irán zachránit nemůžou. To nejde, ne? U 100 milionového národa, který je zvyklý propravovat po moři. Takže Irán se dá uškrtit tak jako Kuba nebo Venezuela. Ale Trump na to potřebuje čas, to nebude zítra. A Trump ten čas nemá, protože budou poločasové volby a republikáni, když nebude mít rychlej úspěch, tak je jasný, že ztratí sněmovnu reprezentantů. A vypadá, a zatím není jasno o senátu. Jo. Tam to zatím není úplně jasné. Když podle mě ztratí senát, ale co si myslím, já není důležitý. A Trump potom bude vládnout jenom prostřednictvím dekretu. Čili Trump čas. To uškrcení Iránu potřebuje čas. No a druhý faktor, který to může ovlivnit, je Čína. Protože uškrcení Iránu znamená, je jasná porážka Číny. Čína ztratí dalšího energetického dodavatele, po Venezuele přijde o Irán, takže jí zbyde jenom Rusko. Pro Čínu krajně prekérní situace. No. A teďko si tím Pink, jedna z variant, kterou může ještě hrát. Tady situace je dát dohromady konvoj čínských tankerů a nákladních lodí s čínským zbožím a přidat k tomu pár válečných lodí a poslat to směr Irán. V tom případě, i kdy se dostanou na tu čáru blokády vytvořenou Spojenými státy. A teď je otázka. Budou riskovat Spojené státy střet s Čínou a zastaví tenhle čínský konvoj doprovázený válečnýma loďma, nebo ho nezastaví. To je něco, co co si nepřeju, aby nastalo, protože docela klidně z toho může být rovnou třetí světová válka. Ale já nevím, jestli by Donald Trump dal pokyn k zahájení palby, nebo ne. Nevím. Kdo se v něm vyzná. Podle mě ani on sám. A nechci, aby to nastalo, ale říkám, Čína má klíč, který by tu situaci mohl odemknout. A když by propluli čínský konvoj, no tak proč by nepropluli indický lodě a já nevím, japonský lodě, nebo kdokoliv jiný, kdo by chtěl iránskou naftu. Takže to jsou dvě možnosti, které by mohly narušit tu strategii uškrcení Iránu. A pak je třetí varianta, která je prohrávající pro svět jako takovou. A to je ozbrojený útok, tak jak Trump vyhrožoval, že dobombarduje Irán do doby kamenný, ničí všechny mosty a všechny elektrárny a tak dále. A Irán řekl, dobře, když to uděláte, tak my zničíme veškerý ropný, plynárenský a ocelovací zařízení na Blízkém východě. Což by byla obrovská rána pro světovou ekonomiku, z který by se netaké světová ekonomika nespamatovala. A jak by to dopadlo na Spojené státy? Dneska nikdo neví. Spojené státy jsou sice energeticky soběstačný, no jo, ale zbytek světa není. A Spojené státy nemají kapacity na to, aby zásobovali Evropu a aby zásobovali Asii a tak dále. A ruský zdroj už by na to taky nestačil. Tak už bychom se nebavili o tom, jestli, když se všechno zprovozí, tak jestli schází 4 nebo 6%, tak by na tom trhu zcela jasně scházelo minimálně 20% energetických zdrojů. A s tím už by nebyl svět schopen se vyrovnat. Tak s tím něco udělej. Čili existují tyhle tři scénáře a jeden z nich nakonec převáží. Který to bude, já nevím. Mně vychází jako jediný použitelný ten první. Kdy obě strany můžou říct, my jsme vyhráli, jenomže oni toho nejsou schopní. Trump chce vyhrát 68-0. Jo. Tak jestli to bude takhle, může vyhrát. Trump může vyhrát, já nevím, 15-13 nebo 15-11. Takovýhle vítězství je možný, ale ne 68-0.
1: Jeden z tvojich svätých na tom orloji, John Marheimer, hovorí, že vojenský pre Spojené štáty americké táto situácia vybojovať nedá. A teraz popisuje dôvody prečo, ale teraz ešte do tejto veci, o ktorej si rozprával, zapojíme ďalší rozmer a to je ten, ktorý tu ešte nezaznel. Niečo zacitujem od Marzheimera, ktorý hovorí teda, že vojensky to nepôjde, ale zároveň je tu ekonomická stránka tejto situácie, ktorá je v mnohých ohľadoch dôležitejšia ako tá vojenská, pretože škody, ktoré to spôsobuje svetovej ekonomike, sú obrovské. Ako hovorí Marzheimer, Trump má preto hlboký záujem na okamžitom urovnaní tohto konfliktu. Preto si myslím, že motivácia viesť nejaké rokovanie je veľmi veľká. Ale veľkým problémom, ktorému prezident Trump čelí, je to, že musí jednať s Izraelčanmi. A Izraelčania nechcú urovnanie. Trump chce urovnanie, ale Izrael nechce urovnanie. To, čo Izraelčania chcú, je, aby sme zostali v boji. Chcú, aby sme na Irán naďalej útočili a dúfajú, že v priebehu dlhšieho obdobia Irán ochromíme do tej miery, že bude výrazne oslabený. To je to, čo chcú. Trump však chce túto situáciu čo najskôr ukončiť. Vie, že škody, ktoré to spôsobuje medzinárodnej ekonomike a škody, ktoré by mohli nastať, ak to bude pokračovať, si vyžadujú uzavretie dohody, ale opäť naráža na odpor Izraelčanov. Ja som čítal, Vočko, viacero komentárov a myslím, že aj od Jeffreyho Sachsa, ktorý je sám Žid, hovorí o tom, že jednoducho Izrael diktuje to, čo budú robiť Spojené štáty americké, že to proste zašlo tak ďaleko a izraelská lobby, že Trump v tomto smere nie je svojprávny. On si proste musí ísť, až tak príšerne to znie, ale on si musí ísť po odobrenie do Tel Avivu. že čo môže a nemôže urobiť. Takto to naznačuje Jeffrey Sachs, takto to naznačuje a hovorí o tom John Marzheimer, že ako keď si myslíme, že Trump tu sa o niečom rozhoduje a má tri možnosti výberu, tak nie je to Trump, ale Izrael. Tak čo by si povedal na túto vec?
2: Já prostě tomuhle odmítám věřit, protože Izrael je bytostně závislý od amerických technologií, amerických peněz, americký podpory. Jo. A ta izraelská lobby, to je záležitost, dejme tomu, volebních kampaní a příspěvků na volební kampaně. Dneska volení amerického prezidenta, nevím kolik miliard, to bylo naposled potřeba asi 3-5, nebo dokonce 7. A to jsou peníze, které nevyzbíráš, který prostě potřebuješ od nějakých donátorů, který si můžou dovolit a podobné sumy uvolňovat. A tady je úloha židovský lobby nepřehlednutelná. Ale židovská lobby nemá sílu na to ovlivňovat trvale americkou politiku. A aby izraelský ministerský předseda nařídil americkému prezidentovi, ty budeš válčit, protože my to potřebujeme. Ano, Izrael bezesporu chce, aby Irán byl co nejvíc poražený. Ale já si myslím, že pokud by nastal scénář číslo 3, a už jsem to říkal, znovu to zopakuju, jestliže by Irán rozbil ocelovací zařízení, který dodávají od 35% pitý vody, a nevím, Bahrajnu, nebo který má nejmín, do 90% pitý vody, což je asi Kuwait nebo některá z těchto zemí, tak dojde ke stěhování národů, kdy se může dát na pochod až 200 milionů lidí, protože do toho počítám i Iránce. A těch 200 milionů lidí by se vydalo směrem ke Středozemnímu moři. A tam narazí na stát Izrael. Ty můžeš mít jakoukoliv válečnou mašinérii, ale pokud se vydá 100 milionů lidí z arabského poloostrova směrem ke Středozemnímu moři a mají žízek, tak je prostě nezastavíš. Kolik lidí může zabít izraelská armáda? 10 milionů, 15 milionů, 20 milionů. To jsou nepředstavitelné čísla. Ale ty ostatní, ty by šli prostě dál a ten Izrael by zavalili. A v momentě, kdy prostě vtrhnou takovýhle masy do Jeruzaléma nebo do Tel Avivu, tak už je úplně jedno, jestli máš samopal nebo ne, tak tě prostě umlátí holejma rukama. Čili to by šlo, mohlo být taky o samotnou existenci státu Izrael. Jo. Prostě někde jsou hranice, kdy už ta katastrofa nabývá tak biblických rozměrů, že se je neumíme představit a neumí se představit ani premiér Netanyahu. Já na to nevěřím, na to řízení, Donald Trump je poskokem nějaký židovský lobby. Donald Trump je, a já se to ten termín omlouvám, je pro mě velká houba. Ze sporu. A budu ti to demonstrovat na příkladu. Mm-hmm. Donald Trump se zřejmě dohodl s Putinem in Anchorage na tom, jak skončí konflikt na Ukrajině. Kdy Putin řekl, my sice máme v ústavě, že nám patří celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast, celá Dněpropetrovská oblast, k tomu nám patří ještě Luhanská oblast a Doněcká oblast, ale my se spokojíme s tím, když ustoupí Ukrajinci z Donbasu, to znamená vyklidí celou Luhanskou oblast a celou Doněckou oblast, tak se spokojíme s tím, že v Chersonské oblasti, v Záporoží a v Dnipropetrovské oblasti si ponecháme jenom to, co budeme fyzicky a vojensky držet. To byl velký ústupek. Jo. Protože skutečně Rusko má těch pět oblastí a jejich začlenění do federace už v ústavě. Velký ústupek. A za těchto okolností jsme ochotni skončit válku. A zřejmě si na to podali ruku. A Putin vycházel z toho, že když si na to podali ruku, tak Trump vyvěděl,

0: realizovat. Ty musíš poslouchat Evropany, ty musíš dát koncese Zelenským. Nevěřím, že k tomu došlo. Pro mě tahle zkušenost mi říká, že si můžu dovolit věřit tomu, že ani v téhle válce proti Iránu ta židovská lobby nemá takovou moc, že to je pouze na jedné straně obrovská velkou post a narcicismus Donalda Trumpa a na druhé straně jeho nerozhodnost a váhání. Já teda nevím, jak to jde u takového narcise dohromady, na to se mě neptej. To by chtělo pana primáře Nábělka, ale takhle mi to vychází prostě.
1: No, vravím, hovorí to Jeffrey Sachs a John Marsheimer a mnohí iní, čiže to akoby teraz nie je, že môj názor. Ľudia, o ktorých asi nebudeme pochybovať, že nemajú dostatok informácií, keď hovoria toto, že nie je rozhodne akože samostatný Donald Trump v tom, čo robí, tak no, ako ťažko to spochybniť, keď to vravia tieto kalibre, ale dobre, však môže sedieť aj, čo hovoríš ty, len vieš, nakoniec ten Donald Trump na ten Irán zaútočil. Dnes tie údaje hovoria o tom, že napríklad Spojené štáty americké zavádzajú, keď tvrdia, že tam sa minulo, alebo teda zbombardovalo, neviem čo, o koľko miliárd prišli Spojené štáty americké, že to sú nejaké desiatky. Dnes práve sa vyjadril iránsky minister zahraničných vecí Arak, čiže to bolo okolo 100 miliárd dolárov, čo už tam Američania strátili. Tak dobre, hovorí to iránska strana, môže byť to nejaká forma propagandy, ale očividne sú tam v tom obrovské peniaze a ja som proste toho Trumpa vždy vnímal ako takého obchodníka, ktorý keď prichádza o peniaze, tak okamžite niečo stopne a vidíš, že v tom ďalej ide pokračovať. Dobre, však teraz sa nebojuje, ale stále sa tam tie vojska presúvajú, čiže ja to proste tiež tak nejak vnímam, že ten Trump ako keby bol tlačený do niečoho, čo už jemu samotnému vadí, čo už samotným Spojeným štátom americkým vadí, že to nechcú. Však ani tí občania Spojených štátov amerických tú vojnu nechcú. Proste tam máš už aj nejaké prieskumy, kde tí Spojené Američania proste s tým nesúhlasia a napriek tomu to ten Trump tlačí, napriek tomu proste ďalej v tom chce pokračovať, tak potom sa akože nemožno čudovať, že vznikajú proste tvrdenia, že no proste nie je svojprávny v týchto rozhodovaniach. A že stojí niekto za ním silnejší ako on sám?
0: Hele, Donald Trump, když sa podíváš na to, tak to byly obrovské silácky prohlášení. Byl ten první termín, kdy měla začít ta válka na novo. A kdy to zastavil pár hodin před nařízením.
1: Je to ultimátum, áno.
0: Jo, čili ještě předtím, než ten útok jako zmrazil, tak vydal obrovský silácký prohlášení, že teda dobombarduje do doby kamenný, že zničí celou jednu civilizaci a takovýhle řeči je, aby za pár hodin ten útok zastavil. To je to způsob jeho jednání, zkusit zastrašit druhou stranu, tak aby byla povolnější. Ale druhá věc je skutečně teda potom něco udělat. Já si myslím, že dneska ho mrzí, že tu válku vůbec začal. Jsem pevně přesvědčený o tom, že mu slíbili rychlý vítězství. A že on dosáhne druhý Venezuely a bude takový ten superhrdina z amerických komiksů. No a ono se to neděje. Nic se nestalo. Má dneska problém na krku. A samozřejmě, že demokrati to používají proti němu a proti republikánům. To já, když se dostanu prohlášení demokratů, tak mě hampa fackuje, protože těm lidem nejde vůbec o to, jestli co je správně, ale těm jde o to udělat co nejvíc potíží Donaldu Trumpovi osobně. To je stejná situace jako u vás na Slovensku, kdy nejde o to, jestli Fico něco udělá špatně nebo dobře. Fica je potřeba za každou cenu kritizovat, alebo Fico. ve stejné pozici je Donald Trump, jako progresivnímu Slovensku naprosto nejde o Slovensko nebo o neohypotetického slovenského občana Juraje Slováka, to bude o to, aby oslabili Fica a přišli k moci. To je princip dnešní politiky. Tam nejde o správu státu, o správu světa. OSN dneska vydala varování, že jestli to vydrží ještě, já nevím, měsíc nebo dva, zavřený Hormuz, takže upadne 30 milionů lidí do chudoby. To byla jedna informace na ČT, dneska v hlavních zprávách. No a já jsem to komentoval pro svýho vnuka, tím je úplně, všem je úplně ukradeno, jestli přijde, jestli spadne 30 milionů lidí na země kouli do chudoby. To vůbec nikoho nezajímá. Vůbec nikoho nezajímá. Ani jestli těch 30 milionů zemře. To nehraje se tam pouze o osobní pozice, o osobní zájmy. Tohle je dneska světová politika. To je politika v Evropě, v Evropské unii. To je politika v každém z našich států. Je to o osobních ambicích politiků, kteří touží pomoci a touží potom odstranit ty, kteří dneska tu moc drží. A ti, co jsou dneska v těch křeslech, tak mají zase jediný cíl, aby se v těch židlích udrželi. Bohužel ten cynismus už je takovejhle.
1: No, dobre, však sme v predvečere víkendu, uvidíme do akej miery. Keď som sa ťa pýtal na to, že či nastane hodina H a zajtra sa zobudíme a bude zase bombardovanie, alebo nie, že to sa veľmi rýchlo napokon ukáže, ale treba dodať to, čo som vravil. Dnes Donald Trump povedal, že je nespokojný s tým, čo mu predložil Irán. Tak posledne, keď hovoril, že je nespokojný, keď sa rokovalo, to bol nespokojný, tak začal bombardovanie. Osobne si myslím, že sa nič diať nebude. Keby som sa mal staviť, tak sa bez nejakých akože zásadnejších obáv stavím, že nebude bombardovať. Podľa mňa Trump už pochopil, že bombardovanie Iránu nikam nevedie. Čiže podľa mňa toto sa neudie, ale však napokon uvidíme o pár hodín, že či áno alebo nie. No, pozerám na ten čas, Vlčko, napokon zaujímavé, podarilo sa nám všetky tie témy akurát tak pekne vtesnať do toho dvojhodinového času. Ani som tomu sám neveril, ale dali sme si to naozaj v takom zrýchlenom konaní, takže fajn, to sme stihli. Čo sme nestihli, sú maily. Nejaké prišli, nejaké predpokladám, že ešte prídu počas víkendu, respektíve v pondelok, takže ak všetko pôjde a neudejú sa žiadne nepredpokladané záležitosti, tak v útorok v tom čase rannom o 9. hodine by sme si dali listáreň. Takže to je predovšetkým informácia pre tých, ktorí ste nám písali. Nebojte sa, maily prečítame, vybavíme aj tie, ktoré prišli dnes, aj tie, ktoré ešte prípadne prídu potom počas víkendu, respektíve ako som hovoril v pondelok. Takže Vočko, ďakujem ti veľmi pekne a o to viac, že nachádzaš sa v takomto indisponovanom stave, nie je to zdravotne úplne najlepšie u teba, však ako si vravel poprvýkrát to tak, že nesedíš za tým svojim počítačom a nemal si tie všetky okienka pootvárané, ale naopak niekde z postele vysielaš a s tými problémami, ktoré okolo toho sú a napriek tomu si to zvládol v tomto dvojhodinovom čase, tak za to ti naozaj veľmi pekne ďakujem o to viac za ten dnešok, že si sa posnažil a že si to takto dal.
0: Není za co, Borisku, je mi potěšením a je to únik z reality, jo, pro mě. Otázka, jak dlouho ten únik bude fungovat, a to nechme Koňovi, ten má větší hlavu. A vidíme. Takže, Borisku, já děkuju tobě, všem našim posluchačkám, posluchačům přeju pěkný zbytek 1. máje. Od zítřka máme květen v Čechách, jak jsi říkal. No a přeju tudíž pěkný květnový víkend a ať si užijou. A zapomenou na politiku. Udělají dobře. Dobrou
1: a
0: noc.
1: Dobrou noc Vlkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa. No a spolu s ním samozrejme dobrou noc aj vám, milí naši poslucháči. To vám pre z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Majte sa pekne.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. rádio, ktoré vás spája.

Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsíňku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkoně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl, tohle jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Seidlů nebyl na srazu ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dětka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl Pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má? Je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou, a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápěti jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes. Aby se nestalo,
že se nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená ruský válka a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudru profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled německý, teda po Němcích, a ten měl zase tu zvláštnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky a zrovna měl tuhle tu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco, protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimo chemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Ďurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic, protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu.
Nože tento Mendělejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužily horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opáleni jako Ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Ďuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Ďurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Vajzovou. A ta to záření poznala počichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Ďuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, Ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Ďuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné a neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad, protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli. A díky těmto zlatým slovům Hrubeš odmaturoval. Teď sedí vedle našeho schrbeného třídního a právě si od něho půjčil brýle, aby viděl na miniaturní černobílou fotku 6x6, jaké se tenkrát dělali. Musím se ke Koláčkovi dostat, než nám usne, protože zpravidla vydrží jen 2 hodiny a pak zavře oči a my si povídáme sami. Ještě jedna vzpomínka mi teď vytanula, ale to bych vlastně mohl říct nahlas. Na těch třídních srazech je zvláštní to, že si vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekně, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josifem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádí se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudém náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíli bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila Pulpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem. No prosím, řekl inspektor. Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno
a vystaveno v tom, v panoptiku, na Rudém náměstí. Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního. Pulpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček. Ano, souhlasil Pulpán. Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas. Ano, ale nerad, řekl Pulpán. Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce. Pulpán Ladislav. Čím je tvůj otec, chlapče? Otec je malíř, odpověděl Ládík. To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím lecos vysvětlovalo a něco si zapsal. Pokojů, dodal Pulpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot. Pulpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit a ve svém volném čase nám o prázdninách vymaloval třídu. To nás šokovalo. Nevěděli jsme, že Ládík prodělal otřes mozku, ani že nám otec vymaloval. Inspektor přejel očima stěny třídy a sklapl notes. Je vážná doba, řekl. Ale ne nám, nýbrž profesoru Koláčkovi. A je třeba vážit slova. Znevažovat ve vážné době může mít vážné následky. Na pokyn třídního jsme vstali a inspektor pohřebním krokem opustil učebnu. No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk nikdy nezvýšil hlas a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nich se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl Musil. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musil při psaní zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A Musil, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko. A tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus.
Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nelida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtala hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři čínky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně? Ozvala se z pokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grupáč, pomenoval to Musil úžasle. Jo. A tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo. Na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zívnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratily náboj slunce a v ponožkách nás studili. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se.